Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
0: Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: pokračuje.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.

uchu alba furt lítej venek kulky. Předtím jsme byli blest, teď milionáři a přeto siri multi. Fans čekali před klubem jako kulty. Před náma další poločas, nejsme tam ani.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.
1: Yeah.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: běžím od ty short. Pro toho trávím jen s tebou a se svýma boys. Žádný hadi kolem, žádný nový bros. Stačí mi ta čuza, juicy v kapse sos.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.

0: Šiš Radio.
1: Let's play football.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na MyDay 8. srpna ve Vendrini.

Cítíme se v hrobě, výčitky svědomí, ty jsou na místě. Předevčírem řekl, že už nikdy příště. Vedli rozhovory o hvězdách a UFO. Teď se bavíme o tom, že život plyne moc rychle. Co budem dělat? Podívej se na stole. Nejdřív ty až po tobě.

0: Klaus na Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

taky jsou levý. Střevý táta to neví, to kásy na bedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Naživo jsme to mohli slyšet. Tedy Swims, The Door. Dobré ráno.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: A když říkám naživo, tak pochopitelně na Colors of Ostrava, kde vystoupil minulý týden, nebo vlastně už skoro 10 dní zpátky. To je neuvěřitelné, jak to všechno letí.
3: To bude víc, no, jasně, než týden.
0: No a co je neuvěřitelné ještě, tak to je to, že začíná neúplně fajn období, co se teplot týče, takže pokud máte problémy s vyššími teplotami, tak poslouchejte dobře. Český hydrometeorologický výstrahu. Tak. Je ta výstraha žlutá, před vysokými teplotami platí tady, prosím vás, až od dnešní půlnoci, to se Ostravska týče, do odvolání. Dnes tedy teploty v maximech 29 až 33 stupňů Celsia, po celý den jasno, teploty v noci kolem 19, no a pokud se chystáte na hory, tak v maximech 29 a jasná obloha.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Slezská Ostrava může prodat pozemek v centru města na stavbu hotelu. Záměr schválilo zastupitelstvo obvodu i zastupitelstvo města. Kupec by měl postavit na nábřeží Ostravice nejméně 4hvězdičkový hotel. Stavba hotelu je v současné době prioritou. Pokud o pozemek nebude zájem, může se stát, že v budoucnu budou plány s tímto územím přehodnoceny a mohou tam vzniknout například bytové domy. O letošní ročník letní školy VŠB Technické univerzity Ostrava je velký zájem. Do 19 programů se přihlásilo 199 dětí a středoškoláků, což je téměř o 60 účastníků více než v loňském roce. Dalších 154 dětí navštěvuje 5 příměstských táborů. Dobové ukázky lidem přiblížily dobývání hradu Hukvaldy, který ve skutečnosti nebyl nikdy vojensky dobyt. Návštěvníci mohli v celém areálu hradu obcházet ležení vojáků a stánky s dobovými řemesly. Program nabízí hrad Hukvaldy i o dalších víkendech až do konce hlavní sezóny a některé akce i přes zimu. Hokejisté Vítkovic vyjeli na let a zahájili další fázi před závodního období. V Ostravar aréně se sešel tým v kompletním složení. První zápas je čeká v úterý 11. srpna v Olomouci. No a na domácím ledě se Vítkovice představí poprvé ve čtvrtek 27. srpna opět proti Olomouci.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: No už aby to bylo. Zlaté,
3: a co blbneš,
0: extraligové
3: období. Když to bude, tak jsme zase kratší o ty prázdniny,
0: rozumíš? A teď rozumíš? Já vím, no dobře, tak
3: poklidu,
0: jo,
3: tak
0: nechme to být, pojďme se podívat společně na cesty, respektive úplně není na co se dívat, protože aktuálně v Ostravě a v okolí v metropoli je klid, nikde se nečeká, nikde se nebourá, tak prosím vás, zkusme to udržet takhle po celé ráno. Jo, zipujte, dávejte na sebe pozor a buďte hodní.
3: A já mám už jedno takové avízo, protože když jezdíte ostravskou MHD, sednete do tramvaje, tak se vám ozve takovéto hlášení, že pokud jezdíváte dvojkou jako já, na téhle přesně trase v blízké době proběhne výluka.
0: No
3: a mělo by to být od 3. srpna, což je jako za humny, že to tuším je pondělí.
0: Pondělíčko.
3: Je to pondělí a opět budou tramvaje, v mém případě moje dvojka, jezdit odklonem přes Mírové náměstí. Bude to nějak do poloviny září.
0: Tak, to je důležité zmínit, protože ty původní informace zněly, že prý by ta výluka na Vítkovické měla trvat až snad někdy do listopadu. Tak prosím vás, ne, není to pravda, bude to měsíc a půl jenom.
3: Nestraš, já jsem slyšela hned, že to má být tak 8 týdnů, tak možná jsi slyšel nějakou horší informaci, ale já naštěstí už jsem žila jako s kratší verzí.
0: Já měl takové ty závodní informace. Jo,
3: takové ty podprahové.
0: Takové ty podprahové.
3: Naštěstí se nepotvrdili.
0: Nakonec to stihnou dřív, tak snad to vyjde. Děkujeme za ty dary. No a vaše dopravní info můžete hlásit i nadále na telefonní a WhatsAppové číslo 773 37 136.
1: Doprava?
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Kde?
6: Tamhle.
5: Ten má ale klapy.
7: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
6: Mimino Stegosaura.
5: On chodí.
8: On je živý.
7: Hoši, velké řeště s průlízkami.
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
10: A dívejte, tam je ten velký.
11: Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
8: Oslavit výročí svatby stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
11: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice, Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
10: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.

0: Prince a taky Katy Perry. Je 6 hodin k tomu 13 minut. Pernický, Ludová, vy.
1: To je jak docházka ve škole.
0: Tak. Ano, jsme tady. Takhle, my jsme tady, ale jsme v plné polní. To znamená, Honza přišel v tričku. Sice máš kraťasy? Máš.
1: Mám, no jasně,
0: já jsem teda skrvně, normálně ještě navlečená, to znamená legíny, kožená bundička. Ovšem, vy už jste byli v tramvaji prozíravější a klepali jste ráno kosu, když jsme jeli před tou pátou hodinou, protože očekáváte, že odpoledne to bude bomba.
1: Víš, ono, otázka je, jestli se to prostě jako nevyplatí, protože tohle, co jsi teď jako popsala, jsou většinou problémy, které se řeší jako na jaře nebo na podzim. Víš, že jako ráno se musíš obléct maličko tepleji, ale víš, že odpoledne teplo bude. A teď jako přichází na řadu myšlenka, jestli teda, dobře, mám se jako pařit odpoledne, máme být vedro odpoledne, nebo raději přežiju tu ranní zimu. A budu jako v pohodě odpoledne.
0: Jo, jasně, rozumím, ale nechci nosit cvršky potom.
1: Je docela nezvyklé, že se to řeší jako v červenci a v létě obecně, protože co si budem, ty večery jsou chladnější, jako jsou.
0: No jsou,
1: ten
0: no,
1: trend
0: jsou
1: posledního měsíce je takový, že ano, večery, byť přes den opravdu máme až kolem 30 stupňů je teplo, tak večer je to jak na poušti a je prostě chladno. A ono vlastně to jako sedí, to dává smysl, je to jak na poušti. Ono
0: já nevím, nepršelo, já jsem na poušti nikdy dovolenou netrávila.
1: Nepršelo strašně dlouho, je sucho, ono to jde podle mě jako od toho sucha, ale jestli nás poslouchá nějaký jako hydrometeorolog, jo? No. Jestli je to nějaký orometrolog, tak nám prosím tě dejte, prosím vás teda, pardon, omlouvám se, že vám tykám, jo? Dejte nám vědět, protože nás to zajímá, jako jak to je a čím to je.
0: A co nás teda přesně zajímá, co no, se v tom ztratila?
1: Nás zajímá, proč jsou takové teplotní výkyvy v noci a přes den.
0: Jo, tak dobře, to je možná jako, dobře, tak uvidíme, třeba se jako najdou. Já jsem chtěla jenom říct, že prognózy byly, že u nás ty tropy, na rozdíl od jiné části republiky, mají opravdu přijít až ve čtvrtek, což
1: později,
0: ty jsi ve zprávách vlastně potuploval, si říkal, že opravdu to přijde až po půlnoci.
1: Je to tak, Český hydrometeorologický ústav pro Ostravu a obecně pro Moravskoslezský kraj vydává tu žlutou výstrahu až po půlnoci,
0: ve čtvrtek
1: 30. července. Jo, platí do odvolání, to je jako důležité říct, že tady jako nějaké v uvozovkách ochlazení je v nedohlednu, ale čemu jsme se my jako spolu divili, že ty koukáš na jiný server o počasí a já taky. A vlastně já mám jakoby dneska o 2 stupně víc než ty.
0: Kolik máš?
1: Já mám 29 až 33.
0: Tak to máš ještě víc, jo. Já mám 26 až 29 v maximech a koukám teda pro náš kraj na Český hydrometeorologický ústav.
1: No, tak to je, tak já nevím teda. Jako já koukám, já se přiznám, já jako zprasím trošku a já koukám na počasí od Apple. Jo, a tady konkrétně já tady využívám ten meteoradar.
0: Takže
1: jo?
0: Se díváš prostě na svůj mobil.
1: Dívám se na svůj mobil, okay. A z toho se dělám jakoby výjezd. Jo?
0: Jo, no a tak sedí ti to, musíš vědět, ne? Se ti to sedí nebo nesedí.
1: Jako jo, podle mě to sedí. Já to tak jako kontroluji na mátkově přes den a sedí to, ale já tady mám, jako mě se na tom líbí, že tu mám všechno. Já tu mám úplněk, jo. Třeba víš o tom, že dneska je úplněk, dneska je na svícení měsíce 100%. Úplněk.
0: Asi bych to typla podle toho, jaká koule byla včera.
1: Včera krásně svítil, no. A západ sluníčka tady mám vypsaný přesně. A nejen to, já tady mám úsvit a soumrak dokonce. Nejen západ, jo, ale úsvit a soumrak. Denní světlo celkem 15 hodin 20 minut. Jo, to tady všechno máme, to jako, je to fajn, je to super.
0: Jo, využíváš to často, říkáš, jo? Tady
1: jo, koukám na to. Ne, fakt jako koukám na to, no.
0: Jak myslíš?
1: No, tak jako jenom byste věděli, no. No nic, hlavně prosím vás, jako co my vám tady budeme povídat, hlavně prosím vás, píte, namazejte se, protože kdo maže, ten jede. A
0: bych chtěla potkat někoho, kdo se fakt jako každé ráno maže tím opalovacím krémem,
1: no,
0: jo? Podle mě jako nikdo,
1: no,
0: ale tak jestli
1: ne.
0: No, jako neznám nikoho takového, kdo by fakt na sebe ráno v našich podmínkách hodil opalovací krém, ty jo?
1: No,
0: teď neřeším ksicht, protože
1: no,
0: ve světě jako v krémech ženských už to bývá, jo?
1: Asi standard ne, ale, něco, ale, někdo,
0: připojeno, ale
1: někdo může být jako méně
0: odolný. No, jako bych chtěla takového člověka, protože vždycky se to říká a fakt jako nemám v okolí nikoho, kdo by to praktikoval.
1: Dobře, tak prosím vás, hlavně píte.
0: No, tak dobře.
1: Tak to už prosím, to už nevyvrátíš, ne? Jako.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Si říkám, co to musí být večer za party, aby se ráno probudil spolu Bocelli, David Guetta. Pernicky s Dudovou, to musela být akce teda.
1: To je teda něco, no.
0: Pojďme zpátky k tématu, je to přesně tady, jo. Já mám dneska maximální teploty nastavené tady Českým hydrometeorologickým ústavem 26-29. Honza má na svém telefonu, kolik si říkal, 29-33. A reagoval na Marťas, já tě jenom poprosím, jestli bys mohl tlumočit, co říká jeho.
1: Martin Chlebon píše, dobré ráno, moje aplikace jako vždy neklame, déšť začne za 40 minut. Martina, prosím tě, kde? Na Madagaskaru nebo jako... Já koukám on z okna a nevidím na obloze jediný mráček, který by jako mohl, který by mohl.
0: Podívej se, Martin je tuším a teď doufám, že se neseknu z Polanky nebo tam nějak...
1: Je to synek z Polanky, ne?
0: Je to synek z Polanky a přeci jenom Polanka, to už je tam jako za mostem, ne? Někde, tak možná je
1: tak tam
0: to
1: možná
0: jiná
1: prší,
0: republika.
1: Tak tam možná prší, no to je pravda. To je pravda. Prosím vás, přejeme pěkné dobré ráno, je minuta po 6 hodin 20 minut.
0: A teď nechápu, je minuta,
1: no, já jsem jako chtěl říct, že je 6.21,
0: no, tak to se vykašli a
1: ne, ale teď prosím vás, mě zajímá, kolik stupňů je u vás? Právě teď tam, kde jste. Poruba, prosím vás, můžete nám to objasnit, kolik je aktuálně v Porubě? Kolik stupňů je právě teď ve Výškovicích?
0: Chceme se na Ostravu.
1: No, já bych chtěl vědět, kolik stupňů je ve Frýdku Místku. No,
0: protože
1: třeba.
0: Jako Dan píše, že v Třinci 11, tak...
1: Ale prosím tě.
0: No, a já mám na svém telefonu, že tady u nás u fabriku je 14. Ty máš kolik zase, já ti odaduju, tak na 17.
1: Počkej, to je málo. No, já nemám jako počasí přímo u fabriku, ale píše mi to 14.
0: No, takže Ostrava.
1: Takže Ostrava.
0: No, centrum, myslím. Jako.
1: Tak to mi přijde málo. Ale je pravda, že bylo tak chladněji, no jasně. Tak prosím vás, říkali jsme, že chceme vědět, kolik je v Porubě, chceme vědět, kolik je ve Výškovicích.
0: Slezská Ostrava, tam je to vždycky jinak.
1: Jasně, tam
0: stupňů.
1: Jsme se bavili, tam je tepleji, myslím vždycky, že jo?
0: Já myslím, že chladněji.
1: Nebo chladněji?
0: Myslím,
1: OK,
0: chladněji.
1: Tak Slezská Ostrava nahoře, kolik je stupňů? Kolik stupňů je v tom Frýdku, to jsme se ptali a ještě mě zajímá, kolik stupňů je třeba v Návsí. Jo, my víme, že i tam nás posloucháte, tak kolik stupňů je v Návsí. A máme dost posluchačů na aplikaci a kolik stupňů je v Bruntále na Jesenicku, by mě také zajímalo.
0: Chystáš se tam.
1: To je ten můj Bruntál, jo. Takže to jsme, úkoly jsme rozdali, můžete začít plnit.
2: WhatsApp 77 337 136.
0: A žádný stres, prosím vás, nebudeme rozdávat zdámky, jenom smajlíky maximálně. Zamračené a nebo usměvavé.
1: Je to tak. Ano, a za chvilku nabídneme třeba Felixe Jena, tak buďte s námi, přejeme dobré ráno.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: Kdy už tam budem.
8: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
9: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
10: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: tady těch zpráv teda jako víc než dost. Posíláte nám...
1: Co?
0: No, Zagreb, Chorvatsko.
1: To jo? Jsme jako nechtěli, ale... Neblbněte. Maximálně baška voda za prvkem.
0: Pro porovnání, Zagreb, Chorvatsko aktuálně 15.
1: Slabota, když v návsí máme 12.
0: No, Svinov hlásí 14 stupňů Celsia, děkujeme Rostíkovi. Dobré ranko, z Frenštátu posílá Honzík. Frenštát pod Radhoštěm aktuálně 12 stupňů Celsia. Jablunkov, Milan hlásí 13 stupňů. Jako všude je chladno.
1: A teď pojďme, máš ještě nějaké takové ty vzdálenější lokace, nebo půjdeme na tu Ostravu, jak jsme si to přáli?
0: Mám tady i pozdrav od Radima Judr Mudr Pudr.
1: Aha, no jo.
0: Ahoj, Olomouc taky každé ráno poslouchá a hlásím aktuálně 14 stupňů.
1: Děkujem.
0: Jo, a teď už bychom mohli ale přejít na ty naše tady obvody městské, jo?
1: Pojďme na to.
0: Takže, jdeme na to. Dobré ráno, píše René, Poruba u fakultky aktuálně 12,5 stupňů.
1: Je to tak.
0: Ondra, ve voze, ve Svinově 16, venku 14.
1: To dobrý, Vítkovice 13.
0: A, Vítkovice 13, dobře. Potom ale pozor, jo, je to jako takové, jako prašť a uhoď, protože přišla zpráva od Jirky, neboli Jersey, ten hlásí, že v Porubě je ale 17 stupňů
1: a jako kde?
0: Posílá fotodůkaz. Podle mě to je někde u Duhy. Hele, no koukám na tu fotku.
1: Ale to sedí na sluníčku nebo lítá s tím teploměrem, ne? Aby pochytal ty paprsky. Protože v centru my tady u Fabru máme 14.
0: 14, jo? No. No, je to tak, Hlučín 14, děkujeme moc za zprávu Adamovi.
1: A Slezská 13?
0: A Slezská 13.
1: Možná 12, jako.
0: No, tak to vlastně není takový jako výkyv, jak jsme se mysleli původně. No ať je to, jak je to, tak prosím vás, hlavně to nepodceňte s oblečením, protože teď ráno by vám mohla být poněkud málo zima. Je pravda, že i já dneska jenom jako v pantoflích jsem trošku si říkal, a od noh táhne, ale odpoledne bude dobře.
1: Ale jsou fakt odvážní, protože v tramvaji bylo spousta takových, kteří se oblíkli jenom do toho jednoho svršku, to znamená paní, ta tam klepala kosu, tam měla jenom z šaty a kamarádka jí říkala, to jsi odvážná. A ona, já vím, ale dívej na ty chlupy, tak je to fakt měla usíku.
0: Monia, proč posloucháš cizí rozhovory?
1: Ty víš, to se jako samo nabízí. Zrovna tady tyhle dámy jako nebyly úplně tiché.
0: Aha.
1: Jinak jako odezírat neumím, protože tam je fakt hrobové ticho. Takže kdokoliv tam vyvine nějaký, řekněme, větší zvuk, tak v té tiché tramvaji, kde jdou ti zombíci,
0: bystří,
1: tak
0: jo?
1: Přesně, tak tam všechno tam okamžitě slyšíš. Jo? Tam i někdo, když změní, jak to mám říct, rytmus svého dechu, tak to poznáš.
0: Raní tramvaj prostě, no. No nic, tak prosím vás, opatrně na to, abyste nezmrzli, nebo naopak, abyste neměli úžeh a úpal. A buďte s Freshem, pokračujeme dále právě teď. Dobré ranko přejeme.

0: Počasí, pokud vám není poráno teď teplo, tak myslím si, že Karol G a Si Antes de Uberia Concordio by vás mohlo maličko zahřát, co?
1: My tady mluvíme tak krásně, člověk má představu, že jste někde na pláži, si? Že jdete snídat takovou tu hotelovou snídaní. Co byste si dal třeba, co by si zdal?
0: Teď by mi stačil jenom párek.
1: Takže jako v Česku, člověče, ty nejsi moc kreativní na dovolené.
0: Tak ale párečky máš i na dovolené u moře.
1: Jasně, jo,
0: no,
1: tak nechtěl by si zdát, nevím, nějakou místní specialitku.
0: Jako nějaký mořský plot třeba na snídaně.
1: Takže bys měl koktejl z mořského toho,
0: ne, to ne, koktejl, ne,
1: no,
0: to by,
1: právě,
0: to ne.
1: Já myslím, ale tomu se říká, jako, že já nevím, jo, jako, jo, splet těch mořských příšer.
0: No, tak to bych klidně zvládl možná.
1: Jo, jako. Vidíš to. Tak mi by stačila, já nejsem náročná, mi by stačil nějaký dobrý drink. A mohla bych se kochat. Pojďme ale na jukebox, protože je čas, abyste zapojili mozkové závity a vymáčkli se v ohledu, komu chcete zahrát a co chcete zahrát a ideálně tak jako proč.
2: Jukebox Fresh Radio. Pošli hlasovku 77 337 136.
0: Vše bylo řečeno, tak pojďte na to. Jukeboxy startují, za chviličku jsme zpátky a hrajeme na přání. Dobré ráno.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Být či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Fresh Radio.
4: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu.

0: Já vím, že naše aplikace je perfektní, DAB Plus funguje, ale člověče, že budeme slyšet až za oceánem.
1: No.
0: Tak to mě nenapadlo. Zdravíme New Jersey.
1: A tedy konkrétně zdravíme Teresku do Nového Jičína. Mimochodem pozor, v Novém Jičíně mám odzkoušeno, on perfektně funguje DAB Plus.
0: No, perfektní. Tak aby ne.
1: Dokonce tam, když jakoby máš solidní vůz, solidní auto, tak se ti tam podaří chytnout i FM-ko.
0: Ale ne.
1: No je to tak. Tak to jako...
0: A když si vlídný, hezky promluvíš, pochválíš, tak naskočí, říkáš, jo?
1: Tak to naskočí, jo. Toto byla BB Rexa, novinka na Fresh Radio, její One Day. No ale teď samozřejmě povinnost patří úplně někde jinde. Jukebox Fresh Radio. Tohle jsou jukeboxy, my jsme tady záměrně zdravili Teresku, která píše: dobré ráno, zahrajte mi něco pohodového, klidně, ať to je česky. A zahrajte to pro všechny, kteří taky mají náročné ráno, ale pozor, píše, na druhou stranu už to přežijeme, protože je středa.
0: Okay. No. No tak jo, souhlasím s tebou. Co to tak jako má být? Na komu jíždíš? Nevím, tým Ben Kristovao, nebo si tým Miraj, nebo si tým Sofian, nebo Pemrebit, nebo...
1: Nebo Klus?
0: Nebo...
1: My jsme tady s Mončou jako právě řešili mimo éter, co pustíme, co je jako pořád ještě v pohodě v rámci Fresh Rádia.
0: No, tak... abychom se drželi toho party rádia.
1: Ano, přišli jsme na to, že jako desmodi to úplně nebudou, jo. Takže...
0: No, to jsou Slováci navíc.
1: No a navíc se to nespívá česky.
0: Takže to neokomentovali.
1: Máme tady, Moni, já mám tady nachystané dvě alternativy, jo. Mám tady Tomáše Kluse a písničku Marie, jo. Tak jeden... Tak pojď, Marie, ven, budeme žít.
0: Ale nevím, promiň, ale Nina je třeba lepší. No, chceš volit mezi babama.
1: Klidně může být Nina, jo. A nebo tady mám klasiku od Miraje a Tripse dokola.
0: Ale ať si napíše, Terka. Ona je napříjmu, ty víš, že tam je ten signál dobrý. Ať si prostě Terka napíše, co chce, když říkala česko.
1: No ale tak mi řekneme, ať si Terka napíše a Terka napíše, že bude chtít třeba, já nevím, Krištofy.
0: No, jsi dal na výběr, ne? Ať je volí mezi Klusem a Mirajem.
1: No tak jo.
0: Je to
1: tak...
0: jako těžké, protože jednou je můžeš potkat a pak jim to budeš těžko vysvětlovat.
1: A tak už píše, počkej, už píše.
0: Proč jsem dala přednost zrovna tobě a tobě ne?
1: A tak zahrajte Miraje. No tak jo, tak není o čem. No, tak hrajeme, no, hrajeme Miraje. Hrajeme Miraje, to v klidu. Tohle je dokonce party písnička, party letní písnička, protože společně s producentem a DJem Tripsem vznikl hit dokola.
0: Takže polská kooperace.
1: A že to je fakt hit. Tak tady to máte.
0: Gin dobrý.
1: Juboxy, gin dobrý, smačněgo. Jukebox, Fresh Radio.

0: Hugel, Hagel, nevím, jak se to čte přesně, ale nebo Hygel možná, on má to U přehláskované, ale za mě je to takový jako malý tip na to, koho tady do Ostravy třeba v rámci festivalu Beats for Love dovést příští rok, jo? Takové, jako vysílám takové malé přání.
1: Ok.
0: Tak kdyby náhodou, byl bych rád.
1: Vyslyšen.
0: Uvidíme.
1: Vyslyšen.
0: Tak pojďme, počasí zprávy, 7 hodin, dobré ráno přejeme.
2: Počasí.
0: Opatrní buďte, zejména od zítřka. Český hydrometeorologický ústav vydává od půlnoci výstrahu, teda to konkrétně žlutou výstrahu před vysokými teplotami. Ta platí do odvolání dnes, ale tedy pouze jenom 29 až 32 stupňů Celsia. Je tam o stupeň míň. Měl jsem 33, je 32.
1: Už mám 30, díme, jak to padá. Tak nakonec, že by se přiblížil mým hodnotám.
0: Možná
1: 26,
0: i jo,
1: 29.
0: Možná i jo. Jasná obloha po celý den, v noci teploty kolem 18 stupňů. Na horách, pokud se dneska chystáte do vyšších poloh, tak například Beskydy v maximech 29 stupňů Celsia. Jasno po celý den.
2: Fresh zprávy.
1: No a naši milí fresh lidé, slyšte zprávy v 7 hodin a minutu k tomu. Ostrava je totiž jedním z měst, kde se mohou handicapovaní seniori se zhoršenou mobilitou anebo maminky z kočárky orientovat pomocí mapy přístupnosti. Mohou si tak dopředu zjistit, zda trasu zvládnou sami, či budou potřebovat pomoc. Ostrava je rozdělena podle tří barev. Mapu najdou zájemci na internetu v odkazu mapyostrava.cz a nebo na webu Bezbariéra Ostravsko. Tato ostravská mapa se vylepšuje už 10 let. Ostravský domov Mikasa, který pečuje o klienty s poruchou autistického spektra, v září skončí kvůli nedostatku peněz na fungování. Písemné výpovědi chce zástupcům klientů předat v pátek. ČTK to řekla mluvčí organizace Kateřina Drábová. V Štělařovicích vzniká domek, který chce lidem dopřát relax se včelami. Lidé si lehnou přímo nad včelí úly, budou poslouchat bzukot a dýchat vzduch z úlu bez přímého kontaktu se včelami. Domek, který vzniká v zámeckém parku v Štělařovicích, chce první návštěvníky přivítat už v září. No a hokejisté Vítkovic vyjeli na let a zahájili další fázi před závodního období. V Ostravar aréně se sešel tým v kompletním složení. První zápas je čeká v úterý 11. srpna v Olomouci. Na domácím ledě se Vítkovice představí poprvé ve čtvrtek 27. srpna a opět proti Olomouci.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Pěkné dobré ráno, na cesty přejeme, pozor si dávejte na dálnici D1, pokud tedy míříte ve směru na Olomouc, údajně před zužením se stojí a fronta aut začíná být delší a delší, tak s tím počítejte, že se můžete zdržet a pozor si dávejte v tuto chvíli také, pokud posloucháte přes aplikaci na Bruntálsku, kde jsme ráno zdravili, v Dlouhé ulici v Břidličné se srazil, nebo respektive osobní auto srazilo chodce, lidé na vozovce a zasahují i složky IZS, takže rozhodně tam se zdržíte.
1: No a zpátky do Ostravy, co tu cihelní, to neřekneš?
0: Ne, neviděl jsem.
1: Na cihelní, prosím vás, je... No prostě vás můžou kontrolovat a měřit, jo? Tak se tam dávejte pozor. Jsou tam ukrytí, tak hezky zašití, ale vy, co tam jezdíte často, tak je to jejich oblíbené místo, tak asi budete vědět. Vy ostatní bacha.
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Víkend na chatě. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct Chci slevu. Čau, Max Tara.
7: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
8: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
4: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: To je Fresh Track, Martin Garrix a Firefiles.
1: No jo, já potřebuješ dovolenou, je to znát. Hele, my zdravíme na dálku do Španělska, protože tam máme část našeho týmu, je tam teda Tureček, Turda, je tam Marek Urbanec, proto odpoledne z Mikalo vysílá Honza Foltín z TikToku.
0: Tureček a Mareček a taky Alešek.
1: Náš Brunáček. Takže pánové, kdo ví, co tam dělají, jednou za čas se zakvěje náš WhatsAppový svět, kdy pošlou video.
0: Jakoby daj o sobě vědět, že existují stále
1: tak,
0: ještě, jo.
1: Většinou teda večerně z klubu, protože tam pak jako hrajou špičkový DJové. To je oblíbené, ta Ibiza pro ně. A pak paradoxně, buď to z pláže, jak se tam flákají a leží, jako vyvrhnutí vormani, a nebo od rautu, že?
0: Ano.
1: A se informují, co jí a pijou. A je to takové hodně jednoduché.
0: No, jako výběr. Respektive zrovna třeba Marek Urbanec a Aleš Bruna, věřím, že těm stačí jako fakt málo. Ti nepotřebujou žádný jako velký luxus, hlavně aby to teklo. Je.
1: Hlavně aby byl klid taky. A Honza má před dovolenou, na kterou vyráží nějak 17. srpna. Vybral si Sicílii a já bych vás teď chtěla všechny nahrát jako k rádiu, protože Honzovi za pár minut budu prozrazovat, proč jako Sicílie nemusela být úplně nejlepší volba, byť je to teda krásná destinace.
0: Tak ty
1: úžasná.
0: Mi chceš zhusit ještě předtím, než tam pojedu.
1: Já tě chci, podívej se, já tě chci jenom varovat, aby jsi byl připraven, protože kdo je připraven, tak není překvapen.
0: Aha, jasně.
1: A ty máš určitě v plánu se za nějakou dobu i vykoupat, ne? I když tam jedeš hlavně na road trip. Budeš se chtít koupat.
0: No jistě, tak no, s tím tak, se počítá.
1: No a právě proto jsem tady já, abych ti řekla, kde konkrétně a na co si máš dát pozor.
0: Já tak děkuju, že tě mám, to je dokonalé. Tak já se připravím, jo, otevřu si svůj notes
1: a
0: budu si všechno pečlivě zapisovat do notesa.
1: A ty se prosím tě zatím podívej, jestli máš v plánu na té Sicílii navštívit město Aci nebo Aci, já nevím, jak se to čte, Castello. Zjisti si to, jestli Castello. Do tohohle městečka chceš jet. Jo, a pak
0: a ty mi řekneš, proč tam nejezdit, jo?
1: Přesně. A nebo když už tam budeš, tak na co si pak máš dávat majzlo?
0: Ok, dobře.
1: Tak zdovolené horor.
0: Tak jdu na to, jdu si to zapsat, jdu se podívat a těším se, až mi to prozradíš.
1: Jo,
0: teda.
1: Aci Castello.
0: A ty nás napínáš teda, jako. Dělá ti to dobře?
1: Ano.
0: Si.

0: nedávno, ani tak dávno, že co jsme tady pomluvali Chorvatsko. A abychom byli spravedliví,
1: je to včera.
0: Tak budeme pomluvat i Itálii. Ha, a co konkrétně pomluvíme, je Sicílie, kam se Prdník chystá za pár dnů.
1: Pozor, je, ale promiň, než budeš pokračovat, je asi důležité říct, že nejen já se tam chystám z tamního týmu.
0: No, chystá se tam taky náš JJ, alias Jirka Javor,
1: Javorský.
0: Javorský, děkuju, takhle zvláštně jsem zapomněla, že se mi to vykouřilo.
1: Jirka Javor Javorský, ano.
0: A pánové, na co si dávat pozor, jo? Vyskytla se i na italském pobřeží takzvaná řasa Ostreopsis ovata, která trápí řadu míst a způsobuje vážné, podotýkám vážné zdravotní potíže. A vám už taky není 20, Javorovi už vůbec ne. A při vdechnutí může fakt způsobit problém.
1: Ale.
0: A velice dobře se jí jako daří v tamní teplé vody. A teď, kde byla objevená a byla zaznamenána, tak to je i právě to městečko Aci Castello, nebo Aci Castello na Sicílii, o kterém jsem ti říkala, tak je to na trase, je to místo, které si měl v plánu vidět, nebo se tam chtěl zastavovat?
1: Je to místo, o kterém jsme minimálně jako věděli, že jim budeme projíždět, protože chceme jet jako na sever toho ostrova,
0: jo.
1: Od Katánie právě, takže není to úplně destinace, kde jsme chtěli stát, jo? Ale víme, že jsme projíždět chtěli.
0: No tak kdyby náhodou, tak tam byla spatřená. A kdybys tam náhodou byl, tak se máš vyhnout pobytu v blízkosti té vody, obzvláště kdyby pršelo. Rozumíš mi? A teď, co se stane, když neuposlechneš?
1: No.
0: Mých dobře cílených rad a míněných. Tak při kontaktu s tím jedem z té řasy, která vylučuje, jo, ten jed, který ti může uškodit, tak se ti může objevit, Honzi, malátnost. Podrážděnost očí, krku, můžeš začít kašlat, můžeš zvracet, můžeš mít vyrážku, můžeš mít horečku.
1: Aha.
0: To je všechno. Se na mě koukáš, že ještě něco přidám už,
1: no,
0: tak to je.
1: Tak jako zděsila. Počkej. Venku je na nule. No, je to tady. Malátný jsem už.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Nejčerstvější dopravní komplikace, které se v metropoli dějí, máme pro vás vždycky připraveny jako úplně, ale úplně první.
1: Na silnicích máme své zvěry, děkujeme, že dáváte vědět, co se děje, prosím.
2: Dávejte pozor z Moglinovské na hlavní nádraží v křižovatce, tak stojí trolejbus, za ním tramvaj, nevím, co se stalo, ale jsou v křižovatce, tak ať nenajedete, tak opatrně, jo, jestli do něho najel, do toho trolejbusu, netuším, ale bacha.
1: Děkujeme, to je nepříjemná křižovatka tam. Tam je to, mám ráda, ani jako chorec.
0: Tam je to pozor, tam je to taková komplikace, že obecně autoškoly napříč Českou republikou mají tuto křižovatku jakoby ve svých učebnicích, dokonce i ministerstvo dopravy používá fotografii a obecně přehled o této křižovatce Muglinovská nádražní na přímo testech, jo, když jdeš dát autoškolu, tak je to tam.
1: Je to tam, tady jezdí z Prahy si dělat jízdy, aby se to naučili.
0: No, přitom jako ve finále pravda je taková, že ta křižovatka není těžká. Jako.
1: No jako sorry, ale vždycky co tam jedu nebo jdu, vždycky tam je problém.
0: Ona je jako nakřivo, jenom. Ona je ze šikma. Jo?
1: A, takže
0: ona...
1: a to dělá ten problém.
0: No ale naopak jako některé věci, které jsou nakřivo a ze šikma, nejsou problém.
1: No
0: přece.
1: Ale máme jiné prostorové vidění a máme to prostě jinak. Jo? Řekneš dobře, ty jsi tam v té křižovatce a řekneš, že jdi rovně. Co z toho je rovně? No, více nakloněné vpravo nebo více nakloněné vlevo je pro tebe
0: rovně? Je rovně, no záleží, odkud jedeš.
1: No kam, právě.
0: No tak jestli jedeš jako od tramvajové zastávky Muglinovská, tak rovně je na hlavní nádraží.
1: No jakoby vidíš, a někdo to vidí jako vpravo. No, někdo to vidí jako vpravo.
0: Tak to je úplně chyba.
1: Já ti jenom říkám, že je tam problém pokaždé, co jdu kolem. Vždycky je tam někdo, kdo se prostě není schopen domluvit.
0: Je na čase ho vyřešit.
1: A pak tam do toho vyjde ještě tramvaj.
0: Já bych tam... já bych tam postavil kruháč.
1: Asi bys nebyl sám, kdo by jako tohle...
0: Kdo by ho tam ocenil.
1: Kdo by to odsouhlasil.
0: No, je mi to jasné. No, tak...
1: no ale zase máme co říkat, že díky tomu.
0: Teď víme, že kruhový objezd se chystá na křížení novinářská, českobratrská...
1: A člověče, to je kde? Zase
0: a Hornopolní, promiň, Hornopolní, no, jakoby tam jak je... Jo, ne, tak není to novinářská, ale je to Hornopolní a českobratrská. Tak tam se chystá výstavba kruhového objezdu. Ta velká křižovatka je jakoby u pivovaru.
1: Okej. No, tak tam to bude taky fajn.
0: Tam to bude fajn, ale teda jako ty práce to... No, tak co,
1: ale
0: no.
1: Ale tak jsme zvyklí, ne? Co?
0: Udělat se to musí. Ostravou se už dlouho nedalo projet jen tak.
1: No a taky dlouho ještě nebude.
0: Tak proč by ne?
1: Sledem k rozkopané situaci.
0: Pěkné dobré ráno přeje Monika Rudová a taky Honza Pernický. Posíláme další muziku, jako je třeba One Republic právě teď. Dobré ráno!

0: ráno, 7 hodin 40 minut, aktuální čas právě teď.
1: Jak to teda vypadá, jo? Z pondělka máme ve finále Petra, včera se probojoval, ale o uši to bylo, nebo o brsa,
0: no to bylo
1: korejské plavkyně.
0: Tomáš teda. Mu ty uši nezbyly, jako.
1: Je to fakt, já to trošku zveličuju. Prostě jsme rádi, že tam máme i Tomáše v tom finále a teď se ukáže, kdo přibude.
0: No, dneska může být další ve finále o 2000 korun do Radegastova Šenku. Gábel v Radegastově Šenku v Nošovicích, to je samo o sobě výhra jako blázen, protože tam se najíte vždycky dobře za každých okolností. A je vlastně jedno, jestli jedete z chaty na chatu, z výletu na výlet, to už je fuk. Důležité je...
1: A nebo jenom jako se najíst, že? No. My někteří, kteří milujeme jídlo, nepotřebujeme mít záminku, abychom se... Stavili.
0: Prostě sedneme do auta a jedeme.
1: Na oběd.
0: Není problém.
1: Tak jo.
0: Vy klidně můžete. Za chviličku véteru zazní signál. Jakmile ho uslyšíte, nepřemýšlejte. Popadněte telefon do ruky a volejte naše studio 773 37 136, protože i vy můžete být ve finále a tedy i vy můžete být o krok blíž k tomu v pátek vyhrát 2000 korun do Radegastova Šenku.
1: A ta rada od prvníka nepřemýšlet je možná dobrá. Jako když to nebudete hrotit, tam bude prakticky o to, ať odpovídáte špatně, takže když ten mozek nebudete úplně přemáhat, no tak třeba to vyjde. Vypustíte to první, co z vás vyleze.
0: Kdo má dneska svátek mimochodem?
1: To už je jako kvízová otázka.
0: No ne, jenom...
1: Tak počkej, já se tě zeptám, aby to bylo formou kvízu naopak, jo?
0: Dobře.
1: Tak vydrž a já se tě ptám, jestli má dneska svátek Marta?
0: Ne.
1: Ano nebo ne?
0: Jo, počkej, jdeme kvíz naopak, jo?
1: Tak ano, má dneska svátek Marta?
0: Ano, má.
1: Tak už by si vypadl.
0: Jo?
1: Protože fakt má.
0: Marta má dneska fakt svátek?
1: Tak má.
0: Jalo,
1: Marta, jo, Marta, to zná celá Marta.
0: Marta, jo, jo. Moje šéfka kdysi byla Marta. Fajná šéfka to byla. No, tak jo.
1: Jsi pochválil, už se nesnaž, stejně ti nezvýší plátek.
0: Teď
1: už
0: je jedno. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací
2: kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Kamo, kdo je na telefonu?
1: Kdo tam je?
2: Ahoj.
1: Ahoj, slečno dámo, jak se jmenuješ?
0: Já nevěřím.
2: Radka.
1: Radko, rádi tě slyšíme, ani nevíš jak moc, Radko, že se nám dovolala. Že...
2: Jo, je to taky.
1: Tak jo, čau, čau,
0: to je krásné,
1: čau.
0: Ahoj Radko, čau. Voláš z Ostravy?
2: Ano.
0: Výborně, dáj. Tak jaká část Ostravy, jestli můžeme vědět?
2: No, teď jsem v práci v centru.
0: V centru, takže počasí zhruba stejné jako tady. My to od rána řešíme nějakým způsobem, jak venku jako je a jak bude a jak se kdo oblekl. Ale to není úplně předmětem kvízu, naopak, protože my ti za chviličku položíme 10 otázek, na které ty budeš muset odpovídat špatně. To je princip, ano?
2: Ano.
0: Když to zvládneš, dostáváš se do pátečního finále, ve kterém soutěžíme tento týden o 2000 korun na gábl do Radegastova Schenku.
1: Aha.
2: Jo, super.
1: Jo, tak jo, tak se připrav. Ta první otázka hnedka bude o tom, co jsou něco. Tak jako neboj, neboj, my ti dáme ještě limity, doma ti jako jsi připravená, OK?
2: OK.
1: Tak jo, jdeme na to.
0: Jdeme na to, pojďme.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: Milá Radko, co jsou to boty?
2: Tyčko.
1: Na jakou část těla patří rukavice?
2: Nohy.
0: Co znamená anglické slovo hello?
2: Dobrý večer.
1: Má slovo ornitologie 18 písmen? Ano a nebo ne?
2: Ne.
1: No. Ještě jednou se
0: halo,
1: zamysli.
0: Halo,
1: má
0: se?
1: Slovo ornitologie 18 písmen?
2: Ano, má.
0: Ano, výborně má. Jaké jí napíšu ve slově zmrzlina?
2: Y.
0: Ano.
1: Co je méně? 2 plus 8 anebo 3 plus 6?
2: 2 plus 8.
1: Výborně.
0: Země je kulatá anebo hranatá?
2: Hranaté.
1: Auto jezdí na vodu nebo na benzín?
2: Vodu.
0: Jakou barvu má hokejový puk?
2: Fialovou.
1: Pokračuj. 4 koně ve dvoře. Žádný?
2: Je neokopé.
0: To vůbec neznám toto.
1: A vidíš, Radka taky ne, evidentně.
0: Co to je 4 koně ve dvoře?
1: Žádný s nima neořené. Ty jsi nechodil do hudební výchovy na základní škole.
0: Chodil, my jsme se učili jiné věci třeba. Vůbec mi nevadí, že nos jak bambulku máš, to se ani já nejsem žádný ideál.
1: Pravda, pravda. Radi, my ti gratulujeme. Přidali jsme ti lehce, protože včera jsme taky jako dost pomáhali, jo. Takže aby to bylo spravedlivé, gratulujeme ti
2: pokoji
1: do pátečního finále.
2: A děkuji moc.
1: Prosím, Radko, zatím nemáš za co, ale to možná vyjde.
0: Radko, byla jsi někdy vůbec na jídle v Radegastově Schenku?
2: Nebyla a máme s mužem výročí 22 let, takže jsem si říkala, že by to byl dobrý nápad na oslavu.
1: To máš pravdu, to určitě byl.
0: V každém případě, poslouchej, ty jsi s mužem 22 let?
2: No.
1: Můžu se zeptat?
0: Bez mála dvě dekády?
1: Jenom, Radko, tak jako orientačně nemusíš být konkrétní, ale kolik ti tak je? Jsi ve škatuli 30-35 nebo 35-40?
2: 35-40.
1: Super, no tak to je jako šikovná.
0: To počkej, tak to mi nevychází.
1: Ale co? Z toho jasně plyne, že už jsi za Zenitem.
0: Počítám, jak počítám, no. Tak vy jste spolu jako od základní školy, nebo jak to je?
2: Od střední, no, spolu.
0: Jako a všechno dobrý, klape to, jo, dobrý.
2: Tak vždycky je to někdy nahoře, někdy dole, ale tam je důležitá tolerance
1: A chtít to vyřešit.
2: Tohleto, no. Jo.
0: No hlavně to vystřídat jednou nahoře, jednou dole, to je prostě pravda, no. To jako jo, rozumím.
1: Jo, necháme tě přitom. Radko, těšíme se v pátek, buď u mobilu, kdyby náhodou, a užij si zbytek dne podle představ.
2: Děkuji moc, mějte se krásně.
0: Dej se, ahoj. Tak bude, ale na druhou stranu já tomu rozumím, jo.
1: Čemu ty rozumíš, prosím, no, buď konkrétní, v tomhle případě si to ráda poslechnu.
0: Jestli to jako vydrželo 22 let a pokračuje to dále, tak je opravdu velmi důležité, aby se střídali.
1: Ano, ano, s tím jako souhlasím.
0: Jako jednou prostě nemůžeš být pořád jako dole.
1: No, ono to taky jako nejde v životě, když jsi pořád dole, tak už nemáš ani chuť někde jinou.
0: Být nahoře.

0: je středa 29. července. Půlka prázdnin oficiálně pryč, to můžeme říct úplně s jistotou. A víme, jak dneska i bude, tak pojďme na to aktuálně teď.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Od dnešní půlnoci Český hydrometeorologický ústav pro Moravskoslezský kraje vydává žlutou výstrahu před vysokými teplotami. Ta platí prozatím do odvolání. Dnešní maximální teploty v Ostravě a okolí 29 až 32 stupňů Celsia, teploty v noci kolem 15. No a pokud se chystáte například na hory, tak počítejte s jasnou oblohou a teplotami do 29.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh
3: zprávy. Slezská Ostrava může prodat pozemek v centru města na stavbu hotelu. Záměr schválilo zastupitelstvo obvodu i zastupitelstvo města. Kupec by měl postavit na nábřeží Ostravice nejméně 4hvězdičkový hotel. Stavba hotelu je v současné době prioritou. Pokud o pozemek nebude zájem, může se stát, že v budoucnu budou plány s tímto územím přehodnoceny a mohou tam vzniknout například bytové domy. O letošní ročník letní školy VŠB Technické univerzity Ostrava je velký zájem. Do 19 programů se přihlásilo 199 dětí a středoškoláků, což je o téměř 60 účastníků více než loni. Dalších 154 dětí navštěvuje 5 příměstských táborů. Dobové ukázky lidé mi přiblížili dobývání hradu Kvaldy, který ve skutečnosti nebyl nikdy vojensky dobyt. Návštěvníci mohli v celém areálu hradu obcházet ležení vojáků a stánky s dobovými řemesly. Program nabízí hrad Kvaldy i o dalších víkendech až do konce hlavní sezóny a některé akce i přes zimu. Hokejisté Vítkovic vyjeli na led a zahájili tím další fázi právě před závodního období. V Ostravar aréně se sešel tým v kompletním složení. První zápas je čeká v úterý 11. srpna v Olomouci. Na domácím ledě se Vítkovice představí poprvé ve čtvrtek 27. srpna a opět proti Olomouci.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Zdravíme, pěkné ráno, dobré dopoledne i na cesty v metropoli a ne jen, protože aktuálně víme, že v Těšínské ulici v Šenově se srazily 3 osobní auta, je to před tou křižovatkou, tak počítejte se zdržením a průjezdce zvýšenou opatrností. Opatrní buďte také ve Václavovické ulici ve Vratimově, kde dodávka srazila osobní auto, na místě je policie, no a stále pro posluchače naší aplikace na Bruntálsku se vyšetřuje dopravní nehoda, kdy osobní auto srazilo chodce, na místě stále IZS v Dlouhé ulici v Břidličné na Bruntálsku, tak opatrně i tam. Jakékoliv další informace můžete bezplatně posílat na telefonní a WhatsAppové číslo 773 37 136.
1: Doprava?
2: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
9: A dívejte, tam je ten velký!
10: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
11: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
12: Kdy už tam budem?
13: Kdy už tam budem?
14: Kdy už tam budem?
15: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
7: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
12: Bon appetit!

0: taky Denlý Hádl. Dobré ráno, 8 hodin 13 minut. Moni.
1: Pernický.
0: My jsme tady, tuším, v pondělí měli téma, kdy jsme vzpomínali na doby, kdy jsme si dávali burgery a dobré jídlo u pana Vyhlídala, myšák a tak dále, pamatuješ si? To už jsou všechno hladové okna, které dávno neexistují.
1: Jasně, a to nebylo. Nám. Člověče, ty máš asi. Nebylo to spíš minulý týden už?
0: Tak jo, myslíš?
1: Jako to, a to je nepodstatné, ale to by to pořád jo. Visí v hlavě, protože možná mám pocit, že to je další, a to by to pořád visí v hlavě, okay.
0: No, pořád mi to visí v hlavě z jednoho prostého důvodu, a to je ten, že ty jsi řekla, že velmi blízko k burgeru od Vyhlídala nebo k burgerům od myšáka.
1: No, jako blízko to nemá, ale je to perfektní žravka.
0: No tak, takže jakoby má to blízko, protože perfektní to jako bylo v každém případě i u nich, jo.
1: No.
0: Je hladové okno ve Výškovicích na úrovni zastávky 29. dubna jak je Racek.
1: Jo, říká se tomu něco u slona nebo nějakou spojitost
0: něco
1: se slonem.
0: Jo?
1: Ráďa vždycky říká, že jde ke slonovi. Tak
0: ke slonovi.
1: Asi něco.
0: Já teda jako takové, musím říct, že jestli to bylo minulý týden, tak už jako minimálně týden mám problém s tím, že jako říkám si, tyjo, já bych se zašel, já mám na to chuť taky, protože já z Výškovic pocházím a to hladové okno tam je opravdu jako už strašně moc let. Je tam fakt jako hodně let. Mm-hmm. A kdysi jsem za 25 korun si tam kupoval své jako první hambáče sám, jo?
1: To jsi tam dlouho nebyl, no.
0: Když jsem byl malý, a chodil jsem ze základky, já chodil na Šeříkovou, tak jsem si jako vždycky odskočil právě k Rackovi, vyšel jsem ty schůdky nahoru, počkal jsem si a šel jsem domů spokojený s tím hambáčem, věděl jsem, že budu mít jako problém, protože maminka mi platila obědy, že, které jsem nesnědla, já jsem se šel s tím hambáčem. To jsem byl celý já. A teď, když jsi mi řekla, že to hladové okno pořád ještě funguje a existuje, tak já normálně mám potřebu si tam zajít. Jen jsem se tam ještě nedostal a musím teda jako říct, že se mi dala do hlavy takového brouka, že vlastně jako přijdeme, že poslední třeba dva dny už nemyslím na nic jiného, než jen na to, jak se tam dostat.
1: Hele, zajetci jenom oproti tvým letům, které ty znáš, tak oni už nefungují odpoledne, nebo takhle, oni jsou nejdříve asi od 4, bych řekla, tak ať tam jako nechodíš šťastně po škole.
0: Jo, takhle.
1: Protože to jako čumím, že jsi to takhle brzo dostal, protože já to mám jako za večerní okno, ale to je jako jedno, jo? Takže okay. ať jako nejsi naštvaný, když přijdeš a budu mít zavřeno.
0: Dobře.
1: Tak si ověř otvírací domu za prvé.
0: Jasně.
1: Za druhé 25 korun ti stačit nebude, vem si tak 70 na to jako speciál.
0: A dá se kartou?
1: Ne, nedá, musíš mít cash.
0: Okay.
1: Nebo teda myslím, že nikdy to zatím nešlo, když jsem tam byla.
0: Mm-hmm.
1: A jinak jsem ti chtěla říct, že tě úplně chápu, pokud se ti zbíhají sliny, protože já jsem asi před 10 lety byla za kamarádkou v Praze a my jsme se udělali výlet do Dětěnic. Je tam jako zámek, je tam taková dobová, něco jako krčma, kde je polo šero, teď
0: ano.
1: Oni jsou na tebe velice jako drzí,
0: ano,
1: no, je
0: vím,
1: to takový ten, aby tě vrátili zpátky do těch let, kdy jsi, že?
0: Kdy se s tebou nikdo nepáral.
1: A měla jsem tam žebra v takové marinádě, že se mi o nich normálně zdává.
0: Ne.
1: A já, ne opravdu, a já si říkám, já tam prostě někdy musím zpátky a oni mi ty holky mi říkají, ty ale Moni, jako ať nejsi zklamaná, to je hrozně dlouho, tam se to tolikrát už změnilo, i asi víš, i provozovatel, ať jako nejsi zklamaná, že to bude chutnat jinak, jako, že tam zajedem, ale ať se na to neupínám.
0: Tak co kdybychom si spolu
1: říct,
0: udělali výlet do Dětenic?
1: Ne, do těch Výškovic to beru, ale do Prahy se mu nejdu.
0: Tak on je dneska v 5, jo, u okna.
1: Já nejsem doma, ale
0: pět
1: tak
0: slona. Tak pošli rádiu aspoň.
1: Rádiu je v práci nejdříve v 8, Honzi. Dříve to nestihnu. A zas 8 už nejím.
0: Ale v 8 je to jako dobrý pro mě.
1: Jo?
0: To by šlo.
1: No, nemůžu ti to slíbit na 100%, prostě buď tam v 8 a buď se tam zjevím, nebo ne.
0: V 8, počkej, já přemýšlím, co já tam mám.
1: Na smutek ti bude ten unikátní hambáč.
0: Ne, v 8 nemůžu, nemůžu.
1: Ale, proč nemůžeš v 8?
0: No, máme ještě takové jako povinnosti dneska.
1: No, jaké ty můžeš mít povinnosti?
0: Je s divadlem.
1: Jo, 8 večer.
0: Točíme ve Futuru dneska.
1: No. Jo, točíte, no. Točíte možná 12.
0: Tak kdyby někdo chtěl s Mončou dneska hambáč u slona, tak 8, jo?
1: Dneska ne, v pohodě, v klidu, jo, v klidu. Odloží.

0: Tleskli jste si, posteskli i dneska, že je vám líto, že ta legendární ledová okna už prostě jako nejsou a že to v mnoha případech nahradil třeba gyros. Ale máme tady odkaz a posílají nás na Svinovské mosty, respektive když potom scházíš dolů a jdeš asi směrem k nádru, tak je tam taková jako budka, kde dělají všeličos a asi i nějaké burgery oblíbené. Píše přímo, že měl kdysi rád takový kuřecí s hermelínem a že tam kuřecí je tam taky docela jako normální ceny.
1: OK, jasně, rozumím. No. My jsme vzpomínali s kamarádem Alexem teď nedávno i na stánek, který byl a dodnes tam stojí s tou nabídkou na Hulváckém kopci, na úrovni zastávky tramvajové Hulváky.
0: Jo, jo.
1: Jmenoval se...
0: To nemusíš jmenovat, jak se to jmenovalo, to je jedno.
1: No, u Aleše, myslím.
0: No, to je jako fuk,
1: a ten stánek tam stojí dodnes a je opuštěný. Jo? A přišel jako velmi dobrý podnikatelský nápad, že pojďme to obnovit. Pojďme udělat jako stánek u Honzy třeba, nebo jako nějak takhle, rozumíš? A dělat fakt jako prasárny, na kterých jsme kdysi jako ujížděli.
0: Takže bys to postavil, to tvoje menu.
1: No, taky, tak prodával bych hamburger kuřecí s hermelínem.
0: Takže jako, ale to dělají, víš, jako i jiná ledová okna.
1: No jo, ale už to není, ale už to není ono.
0: Není to ono, dobře, no, tak jo.
1: Já bych to dělal jako lépe, já bych to dělal trošku zdravěji. A pozor, Moni, pozor.
0: Prasárničky trošku zdravěji, ano, tak máš to promyšlené, ten podnikatelský
1: záměr. A teď pozor, teď mě budeš jako milovat, jo? A hlavně bych do nabídky přidal možnost bezlepkové bulky.
0: Jasně, tak to bych ocenila. Hele, Bohušek nám tady píše, nežerte, budete tlustí. Pozdě, Bohušku, kdybys to napsal o pár let dříve, teď už s tím nemůžeme nic dělat.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
6: Bon appetit.
5: Monika Dudová a Honza Pernický.
6: Bon appetit.

0: Fresh Radio a půl deváté. Dobré ranko, píše třeba...
1: Třeba
0: Honza. Honzíku, mám nápad na název té tvé burgerárny, toho tvého hladového okna. Fresh prasárny u Perníčka. No, a to je úplně jako ideální.
1: Fresh prasárny u Perníčka je dobré, ale... Nebo u Perníčka jenom, mě by se líbilo jenom u Perníčka.
0: Proč by ne?
1: A dostaneš tam pořádnou flákotu žrádla jako masa. U Perníčka.
0: Daniel píše, zdravím, narážky na mou váhu a podobné řeči odpovídám jednoduše. Já nejsem tlustý, jsem pouhý investor, investuji do sebe, přeji krásné ráno.
1: Ale to je hezká výmluva.
0: No je.
1: Začnu používat, děkuju.
0: A pozor, ono jako obecně jídlo dneska není levná záležitost, obzvlášť třeba když máš i mlsný jazyček nebo třeba intoleranci a potřebuješ si jako něco dotunit, jo? Já si třeba vždycky do burgerů přidávám chalapeño papričky. To je lahoda.
1: A jako to je jaká intolerance?
0: No to není, ne, to není intolerance.
1: To je intolerance na zelí.
0: To je tolerance, to je tolerance.
1: Ty jsi schvástal, že to tvoje okno bude výjimečné v tom, že ty tvoje prasárny v uvozovkách budou jako zdravější a že budeš i reagovat na trh a jsi schopen připravit alternativní burgery.
0: Ano, třeba i pro tebe.
1: Třeba, no tak jako nemluv dvakrát,
0: tak
1: když
0: pojďme,
1: nevíš.
0: Pojďme, přesuneme se do dané situace.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Prosím vás, prosila bych si jeden burger, ale potřebovala bych ten burger se sojového masa. Nebo popřípadě nějaká jiná alternativa.
0: Máme tady na výběr maso z luštěnin.
1: Maso z luštěnin je super, to bych
0: ještě
1: chtěla.
0: A ještě mám moment.
1: Ne, já jsem, mi to chutná.
0: Ještě máme skedlubnový hlaviček.
1: Aha.
0: Maso, anebo máme tady i maso ze soji.
1: Ne, maso z luštěnin je super, děkuju. Prosila bych bez lepkovou bulku.
0: Bezlepkovou bulku. Dobře, není problém. Tady máme více zrnou, méně zrnou a nebo tmavou světlou.
1: No tak perfektní, tak jako se zrničkama.
0: Se zrničkama a tmavou nebo světlou, prosím?
1: Tmavou,
0: děkuju. Rozpéct?
1: No, tak pochopitelně, bylo by fajn, kdyby byla teplá, děkuju. Mm-hmm. Jako dip bych si dala něco, ale ať je to v intoleranci s mou neintolerancí, respektive. Já jsem totiž ještě k tomu, jako mám problémy s laktózou, tak jo. Tak sýr mi tam nedávejte
0: to je
1: určitě.
0: Vás no počkejte, my máme i bezlaktózový sýr, máme?
1: Tak jo,
0: a víte,
1: super.
0: No, máme bezlaktózový sýr, on je tady tak tady ten je z rozemletých pampelišek, dobře, takže to máme. Ano, a teda omáčku?
1: Tak co mi můžete v rámci jako bezlaktózy nabídnout?
0: Aha, tak jenom kyselou.
1: Kyselá, co tam?
0: Citronová šťáva.
1: Jo, tak to ne. To asi jako ne.
0: Takže
1: a vy nemáte
0: omáčky.
1: Ani jako nějaké ty majonézy?
0: No máme majonézu, bezlaktózovou majonézu domácí samozřejmě.
1: No tak jo.
0: Ale ona, bohužel je tam příplatek trošku.
1: To asi jako,
0: nevadí vám nebo, to, dobře,
1: nebo,
0: píšu si.
1: Jako nevadíme to, kolik...
0: Hranolky?
1: Ne, že byste jako
0: bezlepkové,
1: připravili taky
0: bezlepkové. Jsou, ano,
1: jo, děláte to zvlášť,
0: jasně.
1: Neděláte to s normálními.
0: Ne,
1: pečeme
0: to v troubě dokonce.
1: Jo, tak asi jo. Tak i
0: je
1: hranolky.
0: To všechno hotové nebo kartou?
1: Ještě bych si k tomu dala kafe, ale taky, kdyby to šlo bez kofeinu a bez laktózy.
0: Víte co, vypadněte, prosím vás, vypadněte!
2: Fresh, novinka na Fresh Radio.
1: Viděla Majlan blázne.
2: První v českém éteru. Fresh Track.

0: pak, máš na mě ještě nějakou otázku? O tom, co jsi mě prostě vyhodil ze svého imaginárního hladového okna u perníčku.
1: Jako mě by zajímalo, jestli opravdu se takhle vymýšlela jako i normálně.
0: Ne, prosím tě, pro mě je to vlastně životní etapa posledních let. Já jsem nikdy neměla s ničím problém a až teď v dospělosti jako zjišťuju, že to problém je. Ale pozor, já mám vizi. Já se teď hodlám jako fakt uzdravit celkově a potom všechny ty intolerance z toho svého života vyhodit, protože já jsem velký milovník jídla. Mě to hrozně limituje. A připadám si i s prominutím jako opravdu pako. Když jsem měla problémy a měla jsem podezření na histamin, který se mi teda jako nepotvrdil a spíše to má fatalnější jako asi celý ten problém je, ale když jsem chodila si objednávat kafe a tvrdila jsem a chtěla po paní za pultíkem, že chci jako bezkofeinové a bezlaktózové, tak to jsme se shodli potom, že to už je možná lepší si nedávat nic, jo? Na
1: vodu.
0: Co to kafe máš potom?
1: Ne, jako tohle je fakt blbost. Ne? Píše tady Bohoušek výmluvy, Moniko.
0: Výmluvy? Bohoušku.
1: Prý to jsou pouze výmluvy. No.
0: A na co? To by mě taky zajímalo. Klidně jako dopiš. To potom, když máš ty zdravotní problémy, tak to si rozmyslíš, že se si to jako danou potravinu dáš.
1: Ale
0: jestli s tím
1: nemáš
0: zkušenost.
1: Ne, jako
0: hele, já už teďka, protože oni přišli na to, že z toho to jako není.
1: Aha.
0: Takže kafe si sem tam dám, ale zdravě, protože jako ty problémy jako nezmizely. Jo, jenom spíše hledám tu správnou závadu, od čeho to všechno plyne.
1: Takhle jakoby jednou za čas prostě zprasit, dát si nějakou jako prasečinu, ale fakt jako něco, co víme všichni, že to prostě není dobrý, tak to jako uděláš, ne?
0: No tak dívej, ty se zprasíš, ale už přemýšlíš o tom, jak to máš další hodiny
1: napravit.
0: A dny, protože když tady tuhle, v mém případě, když to uděláš, tak ty si neodstavíš na odpoledne, když jsi jako přežraný a potřebuješ se vydechnout, jenom lehnout, vyspat se z toho třeba. Mhm. Ty se odstavíš na další den. Kdy teprve pociťuješ následky té dietní chyby, kterou si udělala den předtím.
1: To je jak s cvičením. Jako, když cvičíš, tak taky cítíš jako ty svaly až další den.
0: Jako
1: no, jasně,
0: unava, teď ten mozek nepracuje, protože to tělo má spoustu práce s tím, aby se vyrovnávalo s něčím, co mu vadí.
1: Hmm.
0: A je to jako poznat na výkonu. A to ani nemluvím o jiných výkonech. Jako. Bohužku, jestli ničím netrpíš a netrápí tě, já ti to jedině přeju a doufám, že to u tebe takhle zůstane.
1: Jo. No tak jo, tak děkujeme, to je téma asi uzavřeno, bych řekl.
0: Já si myslím,
1: že
0: konec,
1: o jídle bych
0: šmitec.
1: Se už nebavil, protože akorát teď začíná mít trošku hlad. Jako,
0: no, tak. To je přesně ono, to je přesně ono, já to taky nemůžu řešit, protože mi hrozně líto potom toho všeho, čeho se vzdávám, aspoň dočasně teda.
1: Tak nechme to být, jenom ještě takové upozornění na cesty od Petra, pozor si dávejte, na Rudné směrem na Havířov, před Hornbachem je odstavený kamion v pravém pruhu, mohlo by vás to lehce vyvést z míry. Tak opatrně, jezděte, poslouchejte Fresh a za chvilku pokračujeme. Dobré ráno přejeme.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc Fresh firmy v Metropoli.
3: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss.
2: Vyhrávej skvělé ceny.
4: Požádat o ruku stylově? Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Hauspro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Erikovi, jak to hraje hezky. Mimochodem, Erik Fritz vystoupil v Ostravě v rámci festivalu Beats for Love, tuším 2 roky zpátky. Byla to velká jízda, senzační show. A i teď to byla senzační show a to jsme si ho jenom hráli v éteru v rádiu.
1: No prostě, kdo umí, tak umí.
0: Je to tak.
1: Kdo neumí, tak čumí. A kdo neví, jak to jede, tak asi půjde pěšky. Takže my vás s Honzou chceme upozornit na to, že se to blíží. Od pondělka výluka, která je v očekávání, jsme věděli, že kvůli festivalům nám dali oddych, ale od pondělka do nějakého 16. září počítejte s tím, že ano, bude se opět opravovat Vítkovická, takže změna u linek číslo 1, 2 a 13, které budou část trasy vedeny odklonem přes Mírové a Mariánské náměstí. Linka číslo 10, tak tam zastaví provoz úplně dočasně a zastávky Dolní Vítkovice, Hlubina a Don Bosco nebudou dočasně obsluhovány městskou hromadnou dopravou, OK?
0: OK, bereme na vědomí, děkujeme.
1: Fajn, že
0: za
1: to připomeneme.
0: Tyto informace. Pondělí si říkala.
1: Je to v pondělí, takže my vám to řekneme ještě zítra, pátek a v pondělí ráno.
0: Prosím vás,
1: když to už budete všichni vědět.
0: No, ty zásadní informace jsou takové, že původně se říkalo, že to bude mnohem díl, tak nakonec ne, bude to trvat jenom měsíc a půl, tak to je docela v pohodě.
1: To bereme jako takový malý dárek.
0: To se dá, právě, to se dá. No nic, my děkujeme za dnešní středeční ráno, je to za námi, za chvilku už pokračování v podobě Best of Fresh, taky Jirka Javorský, Radek Erben, odpolední dvojka. No bude to tady fajn i po nás, tak rozhodně neváhejte a poslouchejte.
1: A nezapomeňte na oblíbenou odpolední soutěž Pravda nebo lež, mají tam nového partnera, respektive si můžete rodinku vzít někam, kde vás to bude hodně bavit. Tak soutěžte.
0: Tak jo. Tak ahoj, zítra v 6.00 budeme tady připraveni, Monika a taky Honza. Mějte se, smějte se. Ahoj!
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Aktuálně v Ostravě už teď 20 stupňů Celsia, dneska bude teplo. Pojďme si ale o tom samozřejmě více říct, počasí, jsem se zasekl trošku, protože je tady další hodinka, 9 hodin, zprávy připraveny.
1: Počasí.
0: Varování pro všechny. Český hydrometeorologický ústav vydal od dnešní půlnoci žlutou výstrahu před vysokými teplotami. Dnes tedy teploty ještě poměrně nízké, maxima 29 až 32 stupňů Celsia, jasno po celý den. Pokud se chystáte na hory, tak například Beskydy v maximech 29 a jasná obloha po celý den.
2: Fresh zprávy.
3: Ostrava je jedním z měst, kde se mohou handicapovaní seniori se zhoršenou mobilitou a nebo maminky z kočárky orientovat pomocí mapy přístupnosti. Mohou si tak dopředu zjistit, zda trasu zvládnou sami, či budou potřebovat pomoc. Ostrava je rozdělená podle tří barev. Mapu najdou zájemce na internetu v odkazu mapy ostrava.cz a nebo na webu Bez bariér Ostravsko. Tato ostravská mapa se vylepšuje už 10 let. Ostravský domov Mikasa, který pečuje o klienty s poruchou autistického spektra, v září skončí kvůli nedostatku peněz na další fungování. Písemné výpovědi chce zástupcům klientů předat v pátek. ČTK to řekla mluvčí organizace Kateřina Drábová. V Šeleřovicích vzniká domek, který chce lidem dopřát relax se včelami. Lidé si lehnou přímo nad včelí úly, budou poslouchat bzukot a dýchat vzduch z úlů bez přímého kontaktu se včelami. Domek, který vzniká v zámeckém parku v Šeleřovicích, chce první návštěvníky přivítat už v září. Hokejisté Vítkovic vyjeli na let a zahájili další fázi před závodního období. V Ostravar aréně se sešel tým v kompletním složení. První zápas je čeká v úterý, 11. srpna v Olomouci. Na domácím ledě se Vítkovice představí poprvé ve čtvrtek 27. srpna a opět proti Olomouci.
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
0: 3 minutky po 9. hodině, dobré dopoledne, přejeme všem řidičům v metropoli, ale i mimo ní. Pozor, na Těšínské ulici v Šenově se stále ještě vyšetřuje dopravní nehoda 3 osobních aut, které se tam střetly, na místě je policie. A opatrní buďte taky stále ve Václavovické ulici ve Vratimově, kde v sobě skončila dodávka s osobním autem. Další informace napříč celým dnem můžete posílat na naše telefonní a WhatsAppové číslo 77 337 136.
2: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
7: Letní rande. Stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
11: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Best of Fresh.
1: Ještě, že se v tom rádiu nemůžou používat jiná lovíčka, zprostá třeba.
2: Jaká myslíš, prosím?
1: Taková ta, že místo kravin by použil něco jiného, to nevím, jak bys mě oslovil.
2: Ne, to já nevím, abych to musel zase tak nějak zkomolit, aby to bylo příjemné, aby to bylo poslouchatelné, aby ti to prostě tak nějak nevadilo, no a to jsem tak jako, aby to vyznělo lidsky.
1: No ale víš? To na P by moc, jak to by, já nevím, jak by si tohle zjemnil.
2: Na P?
1: Mhm.
2: Počkej, koho myslíš na P?
1: No tak kdyby místo kravin řekl, že tady ano, přesně tady.
2: Počkej,
1: tenhle...
2: ukázal jsem kosočtverec, jo, kdybyste chtěli vidět. No to bych z toho musel udělat nějakou pitominu.
1: No právě. Best of

0: Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Je další bráchové Paolo a Gianni, kteří měli prsty i v seskupení Living Joy. Společně s DJem Alexem a zpěvačkou Robin dali dokupy Alex Party a v roce 1995 vpustili do hitparád a klubů song Don't Give Me Your Love. Poté je pravda ještě Wrap Me Up nebo Read My Lips, ale ten první zmiňovaný je dodnes kulťákem tanečních parketů 90. let.
0: Alešův Old School.

0: Rádio. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
5: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Fresh Radio.
7: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day, every day.

0: Fresh.
1: Vždy, velice oblíbené u nás jsou letní kina. No. Ale tam, i kdybych tě chtěla pozvat, tak tam ty tituly jsou podněkud jiné, než teď ty preferuješ, jo?
2: Ne, na co bychom šli?
1: Kdybys měl dobře, kdybys měl zítra čas, tak třeba Starci na chmelu. Tady letní kino Pavilon.
2: Starci na chmelu?
1: Na Černé Louce, co?
2: Co to je?
1: Aha. Bossa Nova.
2: Český film?
1: Bossa Nova. Ne.
2: Starší?
1: Ne? Tak je to z roku 64.
2: Jo.
1: To je pro tebe ještě, to je doba, kdy podle tebe žili dinosauři.
2: To mojí babičce bylo 8, jako. Já nevím, co my tady řešíme.
1: No nic, tak pondělí 10. srpna na Samotě u lesa, ne? To už se chytáš.
2: Ale
1: víc.
2: To už vím.
1: To 76. ročník.
2: Ach čije.
1: No Mamma Mia potom.
2: Ok, jasně.
1: Rok 2008.
2: No, to už se narodila ségra, to už jako... To už jsem jakž takž doma, jako no. Co dál? Jedeš nahoru.
1: Nabídka, to
2: za chvilku bude líbáš jako ďábel. A možná bude i nějaká novinka nakonec, co?
1: Třeba jo, to jsem se dívala, prosím vás, na jedno konkrétní letní kino v Ostravě na Černé Louce, ale těch letních kin je tady mrtě, protože my to máme rádi v létě, tak si koukněte na nějaké ve vašem okolí. Jo.
2: Pozor, ale ono je vlastně úplně jedno, co hraje, zrovna to letní kino.
1: To je atmosféra.
2: To je atmoška jako blázen, tam je to super. Tam i kdyby pustili...
1: Spalovače mrtvol, tak,
2: no, tak
1: je tam živo. Best of Fresh.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Millennium Lumíra Moskovského. V roce 2010 trojice ze Švédska Swedish House Mafia debutovali oficiálně s hitem One, Your Name. Track fungoval skvěle i bez vokálu, ale verze s Pharrellem Williamsem udělala z téhle skladby naprosto virální globální hit. Byla to hymna, která odstartovala éru EDM dominance.
1: Millennium Lumíra Moskovského.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. Fresh Radio.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Oslavit výročí svatby stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
8: On chodí!
9: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
11: A dívejte, tam je ten velký!
12: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

Dobré středeční dopoledne. Nějak mi ty dny poslední dobou letí, ani nevím, který den je v týdnu, vždycky musím zamyslet se. Máme jednu takovou pozitivní zprávu v uvozovkách na rozjezd dnešního dopoledne. To, že v Paříži, respektive ve Francii, jsou požáry, velké požáry, to už se několik dnů ví, stejně tak jako v Itálii. Ale teď koukám na čerstvou zprávu, že lesní požáry ve Francii se nebezpečně přibližují k továrnám na výrobu raket a střel, ve kterých jsou skladovány výbušné materiály. Takže možná budeme mít dneska nebo zítra neplánovaně ohňostroje na obloze, ale obávám se, že od nás zase vidět nebudou. JJ, Jirka

0: Kdy už tam budem?
1: Kdy už tam budem?
0: Kdy už tam budem?
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Být či nebýt. To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: JJ. A neb trocha sarkazmu ještě nikoho

cestování zase. Ono samozřejmě jsou prázdniny, ale tohle cestování budoucnosti je navíc ne úplně pro každého, protože letadla už to je pro mnoho lidí problém. A pak trávit ten čas. Já teda osobně mám zatím nic moc, časy nejdelší tuším někde kolem 5 hodin, to byly nějaké Kanáry, ale už těch 5 hodin v letadle bylo poměrně neúplně funny. A teď koukám, že letecká výrobce letadel Airbus o krok přiblížil zase takovou celkem zásadní leteckou revoluci, kdy včera dokončili rekordní let trvající více než 24 hodin. To letadlo startovalo ve francouzském Toulouse a přistál v Austrálii v Melbourne. A je to nový typ označení A350-1000 ULR. A mají ho právě nasadit na takové obrovské lety, kde fakt v kuse to letadlo bude ve vzduchu 24 hodin. Jo, já nevím, nemám problém s klaustrofobií, ale představa, že jsem 24 hodin zavřený v letadle, jasně, to letadlo je větší než tady ty naše, co nám tady lítají kolem komína, ale i tak, jo, to je šílené. Ale věřím tomu, že lidi, kteří chtějí takhle cestovat, tak to uvítají. No. Fresh Radio. Jsme Metropol.

0: Doprava. Doprava.
1: A máme tady nějaké plechařiny, které se tady sešly z vašich WhatsAppů, tak jsem se podíval rovnou i do databáze. Tak tři nehody aktuálně v regionu. Havířov, ulice Kapitána Jasioka, havarovalo osobní auto do dopravního značení. Druhá komplikace. Na Frýdecku u Bruzovic, když míjíte empírovou kapli, tak tam dvě osobní auta. A třetí komplikace, fulnek v části zvané Jerlochovice. Uprostřed obce, téměř kousek od mostu přes řeku, havarovalo osobní auto taky.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: Jsem teď právě zjistil, že dnes slaví narozeniny, 80. narozeniny, doslova do písmene ikona československé a české televize. A dovolím si tady stříhnout kousek jejího hlasu. Myslím si, že pokud jste narození 1990 a dříve, tak budete velmi dobře poznávat od prvních slov, tak schválně, jo?
1: Vážené dámy, vážení pánové, je mi velkým potěšením pozvat vás u příležitosti oslav 60.
0: Ano, ano, ano, a tak dál. Tak dnes tahle ta dáma české televizní kultury Saskia Burešová 80 let. Všechno nejlepší.
2: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Vyhrávej skvělé ceny!

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Být fresh, to je dost často úkol, jakože celkově pocitově člověka téměř nadlidský. A dost často se naopak z toho nějakého normálního stavu, neříkám, že úplně fresh, ale z toho normálního stavu, dokážeme sami pomocí vlastní, ať už neohrabanosti, anebo i hlouposti, nebo naivity, dostat do situací, kdy opravdu pak si člověk jednak říká, tyjo, no moje nervy. Ale zase díky tomu má dobrou historku do budoucna. Jako třeba jeden amík, který vyrazil na, ještě když běželo mistrovství světa, tak vyrazil na venkovní projekci. Samozřejmě za účelem do toho areálu, kde byla ta venkovní projekce, tak firma instalovala i ty mobilní toalety, takzvané toitojky. Tak se uvelebil na toaletu s telefonem, samozřejmě jak to tak dneska bývá, jenomže ten telefon mu spadl dovnitř a tak dobře spadl dovnitř, že on nezůstal v té tojce, ale spadl do té velké odpadní, jakoby té zásobní komory, nebo tak pojmenovat, kde otékají všechny ty naše lidské produkty. No a on teda pochopitelně tvrdohlavý Eddie si řekl, hej, já to prostě ten telefon vyndám. Tak obešel nejdřív všechny ty tojky, na každou zabouchal a zahulákal, aby všichni vyběhli ven, protože se budou jakoby odvážet. No, jenomže tomu nestačilo, tak se pustil do vlastní práce a byl tak geniálně důsledný, že do té místnosti spadl, nebo do té nádoby spadl. A jelikož nikomu nechyběl, tak si toho všimli až tak, že někdo šel kolem a slyšel takové podivné zvuky, tak zavolali policii, protože neviděli co. No a asistenci policisty otevřeli teda tu jímku a nejdřív ho nebylo vidět. Ale chudák po těch 8 hodinách byl tak zničený, že se tam ozval takový hlas, zachraňte mě! Ať žijou mobily!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: A nějak se nám to tady jakože rozšířilo, ty nehody v našem regionu. Tak zopakujeme tři, které platí. Možná ještě potkáte následky v prostřední Suché, ulice Kapitána Jasioka. Stejně tak možná ještě potkáte na Frýdecku v Brzovicích, respektive u Brzovic, u Empírovy kaple, překážku dvou osobních aut. A další nehoda, která je tady ještě z minulé hodiny, tedy Jarlochovice na Opavsku, tam zase na silnici, která nemá žádné číslo, no prostě v centru obce. A teď dvě nové záležitosti, jedna je v Karviné na ulici Ciolkovského, kde havarovalo osobní auto, a druhá v Ostravě, most Miloše Sýkory, strana Slezská, to znamená Bohumínská ulice, tak za výjezdem z mostu Sýkoráku osobní a nákladní auto.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: Fresh Radio.
3: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
3: JJ na Fresh Radio.

0: powerful. That's powerful.
1: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio.

0: Česko.
1: Když se posuneme v čase jako řidiči a možnosti automobilů tehdy třeba minus 30 nebo 50, 70 let, jak se tehdy muselo jezdit bezstarostně oproti tomu, jaké všechny nástrahy dneska řidiče čekají, že jo? Kamery na rychlost a jiná zařízení. Tak zase se o tom jeden přesvědčil na dálnici na D6, když prohnal svůj Lexus kolem policejní hlídky, což samozřejmě netušil, a naměřili mu 197, no, takže na místě o řidičák přišel, teď bude čekat, jak to dopadne. Ale normálně, jako samozřejmě, tohle to je extrém, 197, ale jak jsem už včera říkal, včera dneska jsem jezdil a ještě dojíždím vlastně elektronické Audinu, nějakou Q4, už jsem si vzpomněl, e-tron. A taky jsem se včera přistihl tím, jak to auto brutálně zrychluje a člověk prostě nad tím nepřemýšlí, že najednou jedu 74, že jo, místo 50, takže už jsem brzdil ušima, ale jako vůbec se nedivím lidem, kteří v těchto těch autech tak nějak jakože mají problém ve městech jezdit 50, protože to ani nechcete a jedete rychle. Nevím, jestli to má smysl, že na druhou stranu dělat auta, která jezdí 200 a více, protože evidentně ten tlak je takový, že za pár let budeme chodit všichni pěšky a tahat ty auta za sebou, co se týče té rychlosti. Tak proč se vlastně dneska dělají auta, která jezdí rychleji než 150? To vlastně nemá ani téměř smysl. A jasně, někteří namítnou. V Německu jsou neomezené dálnice. No, zatím ještě jsou, ale já si myslím, že výhledově to ti zelení prosadí.
2: Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh

0: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

Mám tady zase jedno hudební úmrtí, a celkem mladé, 50 let. Navíc DJ, ale přiznám se DJ, který jehož jméno mi nic neříká, až jsem byl překvapený, že byl dokonce i tady v Ostravě v roce 2023. Francouzský DJ, který si říkal Kavinsky. Zatím nemáme bližší informace, co nebo proč, ale předpokládám, že v 50 letech asi úplně přirozená smrt to ještě nebude. A v Ostravě byl na Colors of Ostrava v roce 2023, kdy nahradil zrušený koncert tehdy Ellie Goulding. Nevím, vůbec si to jméno nevybavuju, ale samozřejmě těch žánrů tanečních je tolik, že člověk nemá šanci sledovat všechny. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
2: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
1: Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Jirka a Javorský. Pondělí až pátek.

půl dvanácté, někde už se řeší obědy, někde vlastně už lidi jsou na obědech, že jo? Od 11. tuším se většinou dělají už meničkové obědy. Tak si dovolím takovou vtipnou vsuvku, jak tady s oblibou chodím do takzvané jídelny, která je asi 50 metrů vedle našeho studia a kde teda skvěle vaří a levně vaří. Tak za ty 4 roky plus minus, co tady jsme, nebo vlastně ne, necelé 4 roky, už člověk tak nějak zapadl do toho prostředí a pochopil, jak to tam funguje, protože primárně to je hlavně jídelna pro tady jednu nejmenovanou velkou firmu energetickou, ale je otevřená i veřejnosti. Takže ve většině případů, když tam přicházím, tak 90% složení jsou právě zaměstnanci téhleté firmy. A kolikrát tam slyšíte příběhy, kdy si říkáte, no tyjo, tohle slyšet někdo a zveřejní to, tak ten dotyčný má ostudu. No a dost často taky zažívám takové vtipné situace, hlavně ženských stolů, když tam samozřejmě stojíte v řadě, že jo, a čekáte, tak slyšíte ty konverzace, kdy sedí u stolu třeba 2 ženy nebo 3 ženy a strašně pomlouvají třeba Janíčku, budeme jí říkat Janíčku, jaká je to pí a ku, no samozřejmě ty ženy umí tyhle ty slova používat. Já v zápěti na to Janička přijde se stolem, respektive s jídlem, přisedne si k těm 2 až 3 slečnám. Je, ahoj Jani, jak se má, to je úplně skvělý. Už jsem ji zažil situaci, kdy Janička zase dojedla dříve, odešla a v zápěti ty zbývající 2 až 4 dám. Je, to je taková. No jo, no. My chlapi máme tohleto asi trošku jinak. My se dokážeme jeden den poslat do patřičných míst, ale druhý den si zavoláme a řekneme se, hej, přehnal jsem to, pojďme se domluvit, posunout dál. Ale ženy si prostě libují tady v těchto těch intrikách, že babi? Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

Mám ještě jednu cestovatelskou a normálně to bych nevěřil, že už i u nás jsou takový pacienti v uvozovkách. Vesměs jsem podobné zprávy registroval, nejenom určitě já, spíše z Ameriky. Letiště, odbavování cestujících, že jo, teď někdy vás vytáhnu na tu kontrolu, pamatuju si, že mě jednou slíkali až do ponožek, což jsem teda zvládl takovým stylem, že jsem zeptal, jakože proč? A dotyčný úředník mi řekl, proto. Takže debata ukončena. A teď zpráva tedy z pražského ruzínského letiště, ale řečeno tedy letiště Václava Halva, jak se teď nově jmenuje. Tam otec s dvěmi syny vyrazil na dovolenou, někam do Řecka, nebo do Turecka letěli, někam dolů. No a jelikož byl vybrán na tu namátkovou kontrolu a šacovali ho a navíc u něj zjistili, že powerbanka, kterou má, je větší, než by měla být. Nesplňuje prostě nějaké ty podmínky. Tak už toho naštvalo, ale pustili ho dál. No a ve chvíli, kdy už teda byl u toho odbavení přímo, tak řekl na nějaký dotaz, který ho zřejmě vytočil do maxima, já jsem terorista. Byť to myslel asi jakože naštvaně a arrogantně, tak tím pádem dovolená skončila, protože okamžitě přiběhli páni policisté a muže i s dvěmi dětmi vyvedli z letiště a řekli bye bye, žádný let nebude. Tak opatrně, na letišti slova jako bomba, terorista, zbraně a podobně nepoužívat, i když jste naštvaní a cokoliv, ale chcete na to dovolenou. Leda, že když letíte třeba za trestkyní, tam se to dá pochopit.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
7: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v

0: koukám, nejvyšší čas na to, abych se odsaď zdekoval, tak ještě se podíváme na cestu, respektive na cesty, pokud se něco děje, tak napište a za další song se podíváme, jak to vypadá.
1: Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: Doprava. Doprava.
1: Nic nového v systému nepřibylo, tak zopakujeme dvě nehody, které už se staly dříve, ale ještě pořád v systému jsou, to znamená, možná tam jsou následky. Karviná, ulice Třiolkovského, tam potkáte pobouračce, nějaké asi pozůstatky a stejně tak v Ostravě za Síkorákem na Bohumínské, taky původně nehoda osobního nákladního auta.
2: Fresh Radio, DAB, FM anebo apka, Fresh je všude. Doprava?
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Kdy už tam budem.
5: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
6: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.

0: Pokud jste se nemohli vzpomenout na originální verzi, tak to bylo 7 Seconds, You Shouldn't Do, Nenech Sherry, ale teď i na Adi Hep. Dobré odpoledne, nebo spíš ještě poledne, 8 minut po 12. hodině. Já jsem Radek Erben, dobrou chuť k obědu, já už jsem po, nevím jak vy, rychle jste stihli dnešní oběd s datem 29. července, ale myslím si, že na 6 knedlíků s omáčkou a nějakým bučkem to asi nebude, protože se pomalu otepluje a dřív nebo později, hlavně zítra, dorazí i na sever, tedy na severní Moravu a Slezsko, ty tropické teploty. Dneska do 26, ale v jiných koutech České republiky už je nad 30, tak my to máme ještě jakž takž snesitelné. Pojďme dál, kanadské duo Loud Luxury. Hrajeme vám to nově. One Call Away.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Sweet but Psycho, zpívala Ava Max na Fresh Radio. To Psycho, psáno Psycho, bude v Ostravě už od soboty. Nevím jak vy, já se asi přestěhuju na 3 týdny někam bokem, protože oprava Rudné ulice začíná právě 1. srpna. Slyšíte správně. Silničáři naběhnou tedy na Rudnou 1. a za 20 dní by měli opravit oba směry. Mezi kříženími Nad Porubkou a Plzeňská. Práce vyjdou na 155 milionů a jezdit se bude vždy v protisměru, tedy v režimu 1+1. A opravovat se bude povrch vozovky. Si říkám, když už ta Rudná byla tak rozkopaná, proč to neudělali najednou? Asi tomu nerozumím. Tak pevné nervy, už od soboty oprava Rudné.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
1: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.

0: Madonna, ta dáma mě pořád baví. I Feel So Free na Fresh Radio. Táhne ji pomalinku na 70 a pak posunutí hranice odchodu do důchodu, že nemá smysl. Má smysl. Podívejte se, co můžeme dělat i před 70. Natáčet nová alba, vystupovat třeba v rámci mistrovství světa, v rámci halftime show. Jo, Madonna je takový trošku exot mezi všemi lidmi. Je to neuvěřitelné, jak dlouho jí to ještě vydrží a přejme, ať tedy nás baví dobrou muzikou. Mimochodem, to album jsem poslouchal už asi 4x, které vyšlo před pár dny a je fakt výtečné. Tak doporučuji, pokud se nudíte někde v autě, pusťte si ho celé, od začátku do konce, má to smysl. Jinak díval jsem se, jestli by třeba nechtěla zahrát někdy živě v naší blízkosti, tady České republiky. No tak na Color si ani na Bíci asi nedostaneme, to by byl tak rozpočet na desetiletí dopředu. Ale díval jsem se, že plánuje možná kolem roku 2027 někdy v půlce 3 velké večery v londýnském Hyde Parku, což není tak daleko, letecky jsme tam za pár minut, tak možná tam uvidíme Madonu naživo. V každém případě u nás na Freshi ji jen tak nepřestaneme hrát a to je dobře. Za chvilku Martin Dugenbach.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Růžový sloň. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
8: Je, tam je dinosauří mláďácko.
10: Mimino Stegosaura.
9: On chodí.
11: On je živý.
8: Hoši, velké řeště s průlízkami.
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
10: A dívejte, tam je ten velký.
9: Ten má krk až do nebe.
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
12: Siesta.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: I get those goosebumps every time.

0: Richard Gray, Fresh Radio, těsně před 13. hodinou. Zdravíme řidičky a řidiče. Jdeme na silnice.
1: Doprava. Doprava.
0: Docela je klid, ale pozor, v ulici Plzeňská v Ostravě máme hlášeno havarované vozidlo, které skončilo ve svodidlech. Průjezd je se zvýšenou opatrností, teď probíhá vyšetřování nehody. A ještě silnice u Bystřice na Frýdecko-Místecku, tady je uzavřený most z důvodu údržby. Tak i v tomto místě počítejte se zdržením a s krátkými komplikacemi. Ať se dobře jezdí, šťastnou cestu!
1: Letní rande, stylově, Party Sud Morava, vodní relax i zábava.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
6: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
9: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
11: Siesta.
12: Siesta.
11: Siesta. Siesta.

0: Po obědový čas 13 hodin 7 minut. Trochu jsme se zasněli s Billie Eilish díky Fresh Rádia, ale jestli dovolíte, tak budeme trošku nostalgicky vzpomínat třeba na 80. léta a potom na jedno úžasné reggae v podání Jimmyho Cliffa I Can See Clearly Now. Ono se to hodí k tomu počasí a k tomu aktuálnímu stavu, co se teď děje tady kolem nás, tedy prázdniny. Většinou práce na půl plynu, tedy nechci se nikoho dotknout, ale někteří nemusí pracovat úplně na 100%, tak to všechno hraje do noty nám, kteří vám pouštíme muziku. Protože teď se ještě před Jimmy Cliffem podíváme na 80. léta, kdy v roce 1983 vznikl takový legendární hit od kapely Freeze. Schválně, jestli to poznáte. Mimochodem, na svědomí to má chlápek, kterému já říkám, že to je takový bankovní úředník, který si odskočil k mixážnímu pultu. Oliver Heldens.
1: Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh Track.

0: Marshmallow, Portugal the Man, Phoenix, posloucháte Fresh Radio a pomalu začíná tam nahoře ten, který tam topí na tom slunci, přitápět pod kotlem. Hlavně ve středu, ve čtvrtek a v pátek tady na Moravě a ve Slezsku bude pekelné horko. A já pro vás mám teď takový tip, jestli hledáte plán na příští horké dny, tak což takhle vyzkoušet místo koupaliště kino. Ano, je tam chládek a navíc můžete 3,5 hodiny koukat na Nolanovu Odysseu. A představte si, že je to takový hit, že třeba pražský IMAX přidal promítání dokonce o půlnoci, nebo můžete jít do kina i v 9 ráno a všechno je to vyprodáno. A vůbec není divu, protože 70mm film natočený na kamery IMAX, to je něco, za čím jezdí fanoušci i z celé Evropy, protože takových kin už kolem nás není moc, tak jestli máte cestu do Prahy, klidně se na to koukněte, pokud nechcete, tak zajděte do kin, které jsou kolem vás, i tak to bude zážitek. 3,5 hodiny v kině na Odysseu sedět, to stojí za to. No a za chvilku, když už jsme se bavili o těch teplotách, probereme i Bon Appetit, ranní vysílání, tam taky řešili teploty v našich aplikacích na telefonech. A jak to dopadlo? Dozvíte se.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Alan Walker na Fresh Radio, The Weekend a Daft Punk. Za malý okamžik je 13.27. Přátelé, tak nevím, jestli používáte často mobilní aplikace k tomu, abyste věděli, kolik je venku stupňů. Teď jsem se díval, třeba Ostrava podle mojí aplikace, kterou používám, má 28 stupňů, ale třeba v Břeclavi už je 32. My tady na severu máme trochu chladněji než ve zbytku republiky. No a na to téma se taky bavili ráno v Bon Appetit Honza s Monikou. Na co přišli?
1: Best of Fresh. Říkám, co to musí být večer za party, aby se ráno probojil spolu Bocelli, David Guetta, Pernicky s Dudovou, co? To musela být akce teda.
2: To je teda něco, no.
1: Pojďme zpátky k tématu, je to přesně tady, jo. Já mám maximální teploty nastavené tady Českým hydrometeorologickým ústavem 26-29. Honza má na svém telefonu, kolik si říkal, 29-33. A reagoval na Marťas, já tě jenom poprosím, jestli bys mohl tlumočit, co říká jeho.
2: Martin Chlebon píše, dobré ráno, moje aplikace jako vždy neklame, déšť začne za 40 minut. Martina, prosím tě, kde? Na Madagaskaru nebo jako... Já koukám vony z okna a nevidím na obloze jediný mráček, který by jako mohl, který by mohl.
1: Podívej se, Martiny, tuším a teď doufám, že se neseknu z Polanky nebo
2: tam nějak... Je to synek z Polanky, ne?
1: Je to synek z Polanky a přeci jenom Polanka, to už je tam jako za mostem, ne? Někde, tak možná je to jiná republika.
2: Tak tam možná prší, no to je pravda. Best of

0: Siesta na Fresh Radio. Wilkinson, čekají nás třeba Pitbull nebo David Guetta. Tak co, těšíte se na dovolenou, leteckou dovolenou, letíte někam letadlem? Tak teď si představte situaci, jo? Sedíte v letadle, letadlo vzlétne a najednou se zjistí, že všem třem pilotům v pilotní kabině je tak blbě, že si musí nasadit normální kyslíkové masky. A teď co se bude dít? Tak to se stalo na cestě z Indie do Londýna, konkrétně u britských aerolinek, a těm třem pilotům bylo blbě proto, protože byli všichni na společné snídani v jednom indickém hotelu. Co to byla za snídaně, si dovedete představit, asi to nebylo úplně k snědku. No a teď jim bylo blbě a měli před sebou skoro 9 hodin letu. Co se bude dít? Tak ten jeden pilot byl naštěstí trochu při smyslech, tak to dotáhl až do vítězného konce. Ale co kdyby fakt všem bylo špatně natolik, že budou hledat dobrovolníky mezi námi a jdeme do pilotní kabiny a zkusíme to letadlo převzít? Dá se to. Já jsem mluvil s jedním kolegou, který nemá jenom nakoukané dokumenty na téma letecké katastrofy, ale třeba používá klasicky takovou tu hru počítačovou, jo, simulátor, a říkal, že když vám dávají ty instrukce a děláte přesně to, co máte, tak s tím Airbusem normálně přistanete. Sice to není podle pravidel, ale plus minus se to dá a hlavně to všichni přežijí. Tak co? Neskusíte si dneska ještě nějaký flight simulátor, než poletíte někam na dovolenou? Člověk nikdy neví.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Doprava. Doprava.
1: Jo, mrkneme na dopravu, asi se divíte, proč slyšíte můj hlas, ale Radek už na vás nemá čas.
2: Víte co, to je tak, když si odskočíte někam na toaletu a najednou přijde ženská a už je tady generál. Jo?
1: No tak pardon, tak já se omlouvám, ale pánové.
3: A to já tady prožívám celé 3 hodiny teď, týden.
1: Já myslím, že žádnou submisivní byste ale k sobě nechtěli, Honzo,
2: ne.
1: Co?
2: Mikálo, my jsme rádi, že tě tady máme. No. Já mizím, protože se ještě může něco stát, třeba mi ublížíš a já bych to potom jako nerozhodil.
1: Ale zase mě tady neočernuj, to už pak vypadá, že se bude muset rychle vrátit Marek, aby mě srovnal do latě zase.
2: Jo, v klidu, ne, zlatá Mikaela, ještě zlatější Honza, rychlá rota pokračuje.
1: Jo, krásné
3: díky,
1: odpoledne.
3: Díky, hezký den.
1: Na cestách to vypadá aktuálně takto, že v ulici Lidická, ale v Havířově jsou 2 havarovaná vozidla, tam si dávejte pozor, no ale Ostrava zatím dobré, tak snad to tak bude pokračovat.
3: Já tady akorát vidím, jenom přidávám nákladák s osobákem u Opavy, tak bacha na to.
1: Ojojoj.
3: Na rychlostní Rudné, no.
1: Opavrně.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Kdy už tam budem.
9: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
5: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
10: Moje auto mě reprezentuje.
11: Automička IMO.
10: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
11: Automička IMO.
10: Perfektně umyté auto od 109 korun.
11: Automička IMO.
10: 3x v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
11: Automička IMO.
10: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
12: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
13: Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+.

0: proudu, tak jako i my dva. Honza Mikala, zdravíme,
1: no to dobrý si den. Piš, krásné odpoledne, rychlá rota nastartovaná.
2: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: Hned několik pozitiv dneska tady pro tebe mám, protože normálně, Michaelo, krásné pozitivum je to, že týden už je za polovinou, což je samozřejmě hlavní, že jo, to znamená
1: už se blíží víkend. Klid.
0: No právě, no, mi dovolená, že jo, já furt na to musím myslet teďka za dva dny.
1: Taky by se mohlo říct, že máme polovinu naší práce za sebou, že jsme se jako nezabili ještě ty dva dny.
0: To je pravda, no, ještě dva dny nám musí zbývat, no, tak snad to ještě zvládneme.
1: To myslím, že dáme. Ty jsi dneska přišel s velkým nadšením, protože já prozradím, že ty jsi mi volal, on mi vždycky volá, on nemá klíče, jo, chápíte, já ho musím milostivě pustit. A já bych, milá kolegyně, chtěl do práce, mi říká. A jo? No tak pojď. A co tady jako budu dělat? Já jsem strašně nadržený na mix, si říkal. Tohle si říkal, tak máš ho tam, máš ho tady, no. Je to tvoje.
0: Takže teďka jsem za mixem, no a jsem zvědav, kolikrát to tady pokakám.
1: Nadrženost tvoje trošku klesá, ale to nevadí.
0: No už jsem říkal, že už tu nechci být, ale tak pohodě, já se to stejně musím naučit, takže jdeme do toho, no.
1: OK, pojďme na to.
0: Tak, pokračujeme. Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: Crystal Cities tady na Fresh Rádiu s Rychlou Rotou. Dobrý den, Honza Mekála je tady. No a přátelé, jo, kamarádi naši, vy nám tady krásně píšete, no a taky nás se snažíte pobavit, protože tady máme od posluchače krásný vtip, normální Mekála.
1: No někdo tu roli musí zastát, když tady Marek není, protože Marek je pravidelný přispívač vtipů, někdy přes prostlých, nemravních, černého humoru a tak podobně. Tenhle je mírnější, ale jako dobrý, hele. Tak
0: dáš
1: ty nebo
0: ho,
1: já?
0: Mám já? Tak já ho dám, víš
1: tak co? Hodej ty,
0: abych
1: no dobře.
0: Mluvil teda, jo, když už tu jsem. Takže, děda pláče nad hrobem své ženy. Ty jsi byla tak dobrá manželka, co já si tady bez tebe počnu, kdyby ses tak mohla vrátit. No a v tom z hrobu se hrabe krtek a děda na to, no tak božka, nerozumíš legraci.
1: No jo, no, takže... klasika, pánové, ale čendo díky. Díky, pohodě. Pošli další.
0: Jasné, jdeme do toho.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
4: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
6: Rychlá rota. Marek a Mikaela.
7: Tento den na to, a potom vám

0: Johnny, la gente está muy loca.
1: Pravda nebo lež?
2: No,
3: ani dnes nepřijdete. Máme tady krásnou soutěž Pravda nebo lež, tak jako každý den v tuto hodinku. My vždycky říkáme s Markem naše vaše soutěž, oblíbená. A je to tady dneska. Pamatuješ si, o co hrajeme? A jak to funguje?
2: No, já si to zhruba pamatuju, protože my našim posluchačům musíme říct jednu otázku a vy máte zodpověď na našem WhatsAppu nejlépe hlasovkou, jestli je to pravda, potažmo není, a potažmo ještě proč si to myslíte, že je to pravda, potažmo není to pravda. No a naše soutěžní otázka zní jak pro
3: tento počkej,
2: den.
3: Mně ještě je docela důležité říct, o co hrajeme, protože my hrajeme 2000 korun do Umparku, respektive víte, že v pátek je finále, kdy losujeme a vy si můžete v Umparku užít opravdu velkou zábavu, jak dospělí, malí nebo teenagery, protože to je největší takový zábavní park, který tady v Ostravě máme, co se týká trampolí na sportovního využití. Můžete tam také podnikat narozeniny s dětma, nebo si dát dobrou kávičku a děti se zabaví.
2: Já vám nabízí i nějaké letní tábory, je tam 3000 metrů čtvereční té plochy, jsou tam nějaké plochy nalezení a tak dále.
3: Úplně skákání. Přesně to říkáš. Příměstské tábory, kdo potřebuje ještě dítě rychle někde vypravit, tak i tohle tam funguje.
2: Nebo sami sebe vypravit.
3: Nebo sami sebe. No a vlastně ty 2000 korun budete mít v pátek. Ovšem, kdo bude postupovat do finále, to budeme vědět za malou chviličku. Jdeme tedy na to. A moje otázka, nebo tvoje otázka?
2: Já bych to nechal na tobě, protože dobře, je to tvůj parťák.
3: Tak já se vás ptám, je pravda nebo lež, že nám vtip, který jsme před chvilkou říkali, poslal do vysílání Marek Zibizi?
2: No,
3: Marek Urbanec, který je na Ibize, víte.
2: Uvidíme, no. Tak schválně napište nám to 773371036, potažmo nám to právě nahrajte do hlasovky, abychom to měli úplně košer, skvěle.
3: A teď.
2: Pojďme na to, právě teď, makejme.
1: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
4: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Adam Lambert na Fresh Rádiu. Dobré odpoledne s rychlou rotou a taky hlavně s námi, to znamená s Michaelou a taky Honzou.
1: Já čekám.
0: A tady to nějak teďka funguje a já nevím jak, a teďka už nevím, co jsem udělal. Takže v pohodě prostě mixuju.
1: Podívej se, vyjeď tam tu šabličku.
0: Tak to jede, dobře.
1: Tak, je pravda nebo lež, protože my jsme chtěli udělat přesně to, že vyhlásíme soutěž, jo.
0: Přesně
1: teďka tak. Bude třeba pustit ty hlasovky.
0: No, to znamená, musíme ještě
1: vyjet. Nepřišlo jich málo, to zase musíme říct, ale taky jste jako dobře v obraze, protože Marek přece jenom je na dovolené a skutečně ten vtip a tu zprávu neposlal, jo. Byl to Čenda, takže jste jako dobří, jste šikovní a my tady vybíráme tři takové hlasovky, tak pust je první.
0: Takže první hlasovka, jo.
2: Já si myslím, že to bude pravda, protože Marek je vtipálek.
1: Kde pak, není to tak. Co další?
0: Takže další, jo. Další tady klikám.
3: Ahoj, je to lež. Sakra, to je kopec.
1: Aha, tady jako
0: takže
1: borec.
0: Vidíte, že nás ladíte asi i přes apku, no,
1: ano,
0: super.
1: A poslední, a to je ta vítězná, to jsme dneska vybrali.
4: Je to lež, protože je pryč a poslal to nějaký jiný posluchač.
1: Přesně tak, takže koncové číslo 936, Peťo, my ti gratulujeme, postupuješ do pátečního finále, no a pak se uvidí, kdo to bude. Jo, takže takhle to bylo, lež, je to tak,
0: jo.
1: Jsem prostě lživá holka.
0: No a teďka, jak se s tou mám tady vybruslit, prosím tě, Michálko, jo, protože já fakt nevím, normálně něco jsem tady poklikal, tak a zachraň mě.
5: Marek a Michaela na Fresh Radio.

0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
0: Fresh Radio.

0: Já to chci spustit, ale já nevím, proč mi to...
1: To mělo znamenat, že se mrkneme na cestu, jak to vypadá, jestli máme nějaké dopravní nehody nebo nemáme. Já tady vidím, že Ostrava zatím vypadá velmi dobře.
0: A já to vidím úplně špatně.
1: Tak to záleží, na jaký kanál se zrovna dělá. Ale počkej, tady Ostrava jich zrovna, tak já nevím, co máš ty, já mám Ostravu jich.
0: No já mám doktora Martinka tam na Hrabůvce.
1: Ano.
0: Tak jsou tam tři osobáky v sobě.
1: No to je velmi nepříjemné. Potom také tady v ulici a Ostravská, to je Frýdek Místek, na to pozor. Dva osobní automobily taktéž.
0: Je. Já tady mám i Havířov, ulice Lidická, dva osobáky zase v sobě a ještě stále se řeší nehoda. A tam u Opavy, jak se jede prodloužená Rudná dále směrem na Těšínskou, tak tam taky.
1: OK, tak nohu z plynu.
0: Přesně tak.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
6: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
8: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Rychlá rota s Markem a Mikaelou na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Tak tohle to bylo Jesse J. S tím, že tady u nás na Fresh Radio stále ladíme skvělé songy, jak už jsem zmiňoval včera,
1: tak, Jesse
0: že
1: J,
0: už to tady učíme krásně.
1: Neříkal jsi ten? Jsem si teď neslyšel, ale právě jsem si nebyla úplně jistá.
0: No tak je to možné,
1: víš,
0: já s těmi někdy, hele, jestli chceš, tak ti můžu říkat tak v flaském rodě, já budu to nechci hodit, ale v klidu.
1: Tak jo, až to budu potřebovat, tak já si řeknu, jo? Dobře. Ať mi říkáš třeba Michale.
0: Podívej se, já jsem tady normálně našel krásné téma a to je, že v podstatě se musela italská ambasáda omluvit lidem v Bangkoku za italské teenagery, že něco dělali normálně v metru.
1: Jak něco dělali v metru, tak jak
0: no,
1: to konkretizují?
0: Tam virvál.
1: Měli tam sex nebo co? Nebo...
0: No to právě ne. Oni tam měli jenom nějaký virvál, dělali si srandu jako se kolem jdoucí vlastně typická ostrovská MHD. Mm-hmm. A normálně se jim musela ambasáda omluvit.
1: No
0: italská.
1: Já se tomu nedivím, tak ale musíš si zjistit, když kam jedeš, jak to kde mají. Já vím, že zrovna tam i v Japonsku opravdu dodržují ticho a musíš se chovat prostě tiše a vzorně. Takže já jsem zrovna to video viděla, oni tam ukazovali i fakáče na tu paní. Jako to bylo úplně pěkné a vhodné v chování. Takže je v pořádku, že se omluvili.
0: No, tak dobře,
1: já to jako respektuju.
0: Mě by zajímalo schválně, to nám můžete napsat, popřípadně nahrát hlasovku. Co bychom museli my jako Češi udělat, abychom se taky omluvili, respektive co by museli udělat tady u nás ti cizinci, aby se nějaká ambasáda musela omluvit.
1: No to nevím, hlavně v Ostravě si myslím, že jsme velmi, velmi tolerantní.
0: No já si taky myslím,
1: že teda,
0: jsme celkem
1: ozbrojení. To mě teda zajímá.
0: No tak schválně, pojďte na to.
2: Fresh Track, novinka na Fresh Radio, zaručeně první v českém

0: Zde na Fresh Radio přejeme všem krásný den. Honza a Michaela je stále tady s vámi. No a my jsme tady řešili před malou chvíli, že italští teenageři dělali v Bangkoku takový trošku virvál v metru, respektive v nadzemní metru. No a my jsme se ptali, co by museli udělat lidé tady u nás v Česku, aby se ambasáda omluvila, potažmo, aby se my, jakožto Češi, omluvili někomu a tak dál. No a vy jste nám tady napsali, například Jiřinka, že bychom to prostě zametli pod stůl, jako by se nic nedělo.
1: No, to je taková normálka, klasika.
0: Klasika u nás, ano, tady v Česku, přesně tak. No a taky nám napsal Radim, protože ten taky na to měl celkem hezký názor. A on napsal, myslím si, že by to bylo naopak, Češi, kdyby vychlastali veškeré pivo, tady by taky omluva byla na místě. Takže proč ne, vlastně taky má pravdu, no.
1: Tak to by se nám taky mohlo stát, zvlášť kdyby byla nějaká velká skupinka lidí někam do zahraničí. Já se bojím, že to pivo tam úplně nemají dobré zrovna v Tajsku třeba. Tak tam by nám to asi nehrozilo.
0: Prostě zlaté české topka.
1: Asi jo.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkidek.cz.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Fresh Radio.
7: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day, every day.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Marek a Michaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Normálně člověk je tady 3 dny i s cestou a normálně už tady píšou posluchači. Jakože abych oslovoval jinak, jo, že radím opravdu není. Radím třeba, jo, ale...
1: No, že máš malé mínus, prostě to zkrať. Dobře ti tak, dobře ti tak, oni jsou přísní, oni ví, co od nás potřebujou, co si žádají. Zase je dobře, že to dostaneš zpátky hnedka, já jsem třeba dostala zpátky hned, že v Tajsku mají naopak jako dobré pivo, což nevím, že v Tajsku jsem ještě nebyla, jediné takové pivo, co jsem ochutnala, tak je Asahi, což je japonské v podstatě, že? Nebo to japonská pivovarská společnost. A tak to mi třeba jako chutnalo, ale v Tajsku jsem ještě nebyla, takže jsem pivo neochutnala, takže se hluboce omlouvám, že jsem tohle nevěděla, ale fakt jsem si myslela, že v tom Tajsku to dobré pivo není, takže dík za tip. Až tam pojedu, dám si aspoň jedno.
0: Já se přiznám, já pivař nejsem, takže
1: já taky
0: to
1: nejsem
0: jedno,
1: pivař, ale ochutnám ho.
0: No.
1: Já vždycky, když přijedu totiž do zahraničí, nevím, jak to máš ty, ale já když přijedu, tak první, co si dám ten večer, jsem říkala, vždycky chci ochutnat místní jídlo. Nějakou
0: to je
1: místní,
0: pravda,
1: jako
0: to
1: tradiční
0: dělám, no,
1: kuchyni,
0: no.
1: Nebo tradiční pití, takže to já vždycky kamkoliv, kam přijedu, kde jsem ještě nebyla, tak to dělám.
0: A já jsem třeba takhle ochutnal pu-e-ju, nebo jak se to jmenuje, paella, to je taková prý malorská, jako dobrá...
1: Myslíš paleu? To je taková...
0: rýže
1: tam,
0: něco, no.
1: A máš v tom mořské speciality.
0: Jo,
1: taková velká
0: tak.
1: Pánev, na které je úplně
0: přesně
1: všechno.
0: Tak. No. A už si to nikdy nedám.
1: Okej. Okay.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pink Fresh Radio, taky rychlá rota, přejeme všem dobré odpoledne, Honza a Michaela. No a já bych se chtěl zeptat, jo, jen tak na úvod, je něco, co jsi třeba ztratila, já nevím, někde, že ti něco vypadlo z kapsy, nebo no, že jsi třeba zapomněla?
1: Člověče, jako teďka úplně z hlavy nevím, ale určitě 100%, teda nejsem ten klasický ztráceč věcí, neděje se mi to ani na party nebo na festivalu, většinou si to ohlídám, ani za mladých let, když se pářívá, válo více, tak jsem nic nepostrácela, takže moc ne, ale určitě jako jinak jo, nějaký třeba prstýnek, náušnice často ztrácím, jak já nosím velké a barevné a mám jsou vzadu takové ty pucky na ně, víš, jestli je takhle připneš k uchu, tak dost často, jak se potom převlékám nebo zhazuju miku, nebo tak ztrácím náušnice, to jo, to ztrácím, ale nic úplně velkého zásadního ne. Co ty?
0: No, já jsem úplně v tomto úplně marný, jo, protože já
1: ztrácím všechno.
0: Přesně tak, já už jsem si dal na všechno AirTagy, nebo takové ty jiné pípáky, protože opravdu já furt hledám klíče, nebo je někde nechám, nebo je někde ztratím. Nedávno jsem dokonce si položil peněženku na tašku, tam mi to úplně sjelo, takže bez peněženky, bez dokladů.
1: Jej,
0: nejsmutnější je, že ta občanka byla stará asi 2 týdny, no takže
1: no, tak
0: jsem
1: to
0: potom byla...
1: to je to horší. Já s klíčema jsem to vyřešila naprosto jednoduše, protože když se podíváš tady na tento svazek, tak tam mám úplně všechny klíče, které potřebuji. Jak od auta, od domu, od rádia, od druhé práce, tak to je těžší svazek než moje hlava, takže to nestratím.
0: A já mám
1: to
0: jeden z důvodů, proč mám šňůrku a na tom telefon, jo?
1: No, tak vidíš, taky máš svůj recept.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Rychlá rota na Fresh Radio s Markem.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Katy Perry. Narozeniny z nás nemá nikdo. Jak to aktuálně teďka jezdí na Lidické v Klimkovicích, tam jsou v sobě dva osobáky, tak bacha na to. Dále v Kaštanové ulici, tam máme v Šenově taky dva osobáky v sobě. A když se dívám, tak i ve Frenštátě pod Radhoštěm, tam taky jsou dva havarovaná vozidla. Je to na té hlavní cestě, kterou znáte, to znamená určitě i tam nohu z plynu a dávejte pozor.
1: Ojojoj.
0: Přesně tak.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Kdy už tam budem.
4: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
7: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Rychlá rota, Fresh Radio. No a my jsme tady před malou chvílí řešili ztráty a nálezy. No a já jsem tady našel krásný takový článeček. Co ztratili lidé v Praze? Tak schválně zkus si tipnout, co by tak lidé v Praze mohli kuriozního.
1: Tam podle ztratit. Mě toho najdeš od různých šperků, umělých noh, drog, já nevím. Úplně podle mě všechno je možné jako najít v Praze.
0: Tak
1: ztracené.
0: Oni normálně udělali statistiku. No a prý tady našli, jo? Tak se podrž. Prstní implantát.
1: Pěkně.
0: Mačetu.
1: OK.
0: Tak je samozřejmě nuda, to znamená ukulele.
1: Jo, jo, ale také hudební nástroje.
0: I takové kuriozní případy, jako je například pedalboard nebo psací stroj.
1: No, tak prostě zapomeneš. Když na pivo někde to necháš, to úplně jednoduché. Tak já to vidím. To se stane raz, dva. Ale třeba Pepa nám tady napsal, že hodněkrát ztratil soudnost. No, tak Pepo, my tě zdravíme. To známe asi všichni.
0: Tak se
1: jo,
0: drž.
1: Jo.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio.

0: Můžeš to slyšet.
1: Voláme?
0: No a víš, komu voláme teďka?
1: No já nevím, ale nevíš, je tady jo? One Night in Ibiza,
0: no,
1: tak já tuším.
0: Právě, voláme na Ibizu, protože jsme si řekli, když tady je taková super písnička, že bychom se mohli spojit s Markem, ať nám třeba poví, jak se má. Jo, jestli tam je nějaká novinka od nich, asi ale nezvedá. Takže je to úplně jako jednoduché.
1: Že Bůh ví, co tam dělá, no.
0: Hele, kdo zná Marka, což naši posluchači velmi dobře znají, tak jako jenom pár možností.
1: Tak pojď do ní.
0: Buď ještě spí a dospává z pařby po včera, nebo je někde vyvolený na pláži a tam taky spí.
1: Aha.
0: A nebo někde je opilý.
2: Ano, prosím.
0: Ale není možné. To není možné. My jsme tě právě pomluvili, ale Maro.
2: Mluvte pomalu, je tady docela blbý signál.
0: Říkám, že jsme tě právě pomluvili, protože to zvoní už po druhé a ty to nezvedáš a já říkám, milí posluchači, tak hádejte, jsou jenom tři možnosti, co může Marek dělat. Buď dospává ze včerejší pařby, buď leží na pláži a spí, anebo je opilý. Nic jiného ne.
2: Ne. Ani jedno, ani druhé, mám teprve druhé pivo, to se nepočítá, ale jsem trošku přismažený. Tím myslím jako, že sluncem, ne něčím jiným, co si myslíte.
0: Prostě
2: jsme na pláži, kde byli ti dva kluci v tom jednom úžasném filmu, který se jmenuje Klub sráčů. Takhle se to jmenuje. A přímo na té pláži, kde toho plavajzníka. A užíváme si to tady, no.
0: Maro, počkej, a taky tam padalo to hnědé?
2: Ano, tam říká, že jdeme vypustit plavajzníka teprve.
0: Jo, jdete. Aha, jo, ježiši Mariano, tak prosím tě opatrně, ať je to aspoň trošku v celku, jo, ať to tam nezařené zřádíš úplně.
2: Jo. Jinak je tady DJ, který tady hraje skoro celý den, jede takový ten luxusní summer house, takový prostě úplně super, tancovačka, krásné holky, krásní kluci, výborné jídlo a samozřejmě úžasné pivo a alkohol. To musí být, no.
0: Yeah.
2: A samozřejmě Aleš Bruna in the mix, to jinak nejde.
0: No jasně, no tak kluci, já jsem ráda, že žijete.
2: Počkej chvilku.
0: Ano, já čekám.
2: Počkej chvilku, někoho ti dám.
0: Ano. Halo.
2: Je, čau.
0: Halo, čau. To je náš Alešek Bruna. Alešku, ahoj.
1: Čau.
0: Alešku, to nebylo, tak řekni nám ještě něco, prosím tě. Tak nás pozdrav aspoň, ne?
2: Tak mám vás tady pozvat, jakože byste to vyplý tam a přijeli tady rychle, nebo co?
0: Ježiši, to
1: klidně, to bereme.
2: Ale vy byste tak udělali a to by bylo průser, jako.
0: No tak kdo by tady potom vysílal, že to je jasné, no. No, my jsme Alešku volali hlavně, protože právě hrála písnička One Night in Ibiza, víš? Tak jsme říkali, že to vám musíme ale zavolat. Jak se máte?
2: Tak to se musí, tak to je dobře. To je dobře, že se zavolali, protože my tady zažíváme nejenom jednu noc, ale více nocí a samozřejmě hlavně ty dny, když jsou náročné. No,
0: no tak ale to dáte. Já vám věřím, jak vás znám. Buď slušný.
2: To nic jiného ti nezbude, než věřit, jasně.
0: Ať ti neuseknou pazurky nikde, víme proč, že?
2: A jasně, samozřejmě. Tak se když tak ozvěte zase příště.
0: Dobře.
1: Klidně zavoláme, určitě.
0: Tak v pátek asi třeba, jo?
2: Tak jo, mějte se, zdravím všechny posluchače. Ahoj.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Růžový sloup. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
10: Ten má ale klapy!
11: Je, tam je dinosauří mláďácko!
12: Mimino Stegosaura!
13: On chodí!
14: On je živý!
15: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
16: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
17: A dívejte, tam je ten velký!
18: Ten má krk až do nebe!
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
19: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém Česku.

0: Si tak říkám, jak Marek před chvíličkou říkal, že jdu do toho, může vypouštět toho krakena takzvaně z toho filmu. No, jak se ten film jmenoval, ježiš, teď mi to úplně vypadlo, jsme to říkali před malou chviličkou.
1: Takže...
0: Ježiši Maria,
1: no prostě
0: klub stráčů, to jsme nesměli říct nahlas, protože tam je to jedno. No tak já jsem si tak říkala, jestli Marek využije to může ještě k něčemu jinému, doufám, že ne. Jakž tohle jako muži možná až tak úplně neřeší u moře,
1: no,
0: ale dámy,
1: plavci, jo,
0: dámy jedny tady jako... Bylo to zrovna ve Švédsku, nebo to úplně jako na, na nějakém jihu, jo. Ale i tak prostě se rozhodli, že to moře využijí prostě k holení svých intimních partií a nohou, jo. A vyvolalo to jako bouřlivé reakce, tak já doufám, že Marek nám to taky neudělá nějakou ostudu prostě, jo.
1: Každopádně furt si říkám, je to sever. A zase tady říkají, že prý to není vůbec hygienická, ale není to tak, že náhodou jako ta slaná voda je nějaká jako hygienická, že taky se kopatláš na ksit něco se slanou vodou?
0: Tak jako v určité fázi asi jo, ale zrovna si nejsem úplně jistá, jestli v té cílové destinaci turistické, kde je hodně lidí, je to úplně jako vhodné, jestli to je hygienické. Asi úplně ne, bych tak řekla. A taky si myslím, že jako, nevím, no, jako, jestli ale chceš, milej zlatej, ty teďka taky odjíždíš na dovolenou, tak si to klidně vyzkoušej, jo?
1: A já tam u toho moře budu, to je pravda.
0: No, tak vidíš. Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: chceš tady o 4:30 nebo 4:45 už dokonce, že jo? To už musí být odpoledne.
1: Skoro před spáním.
0: No.
1: No a my tady budeme řešit tentokrát teploty, protože ty jsou pořádné, teďka venku už tam paří, zítra, pozítří bude pařit pořádně. No a Bon Appetit řešil teploty, která se ukazuje na telefonu. Zda je to pravda, zda to není pravda a tak dál.
0: Každý telefon ukazuje něco jiného, tak jak každá meteorologická stanice naměří něco jiného a každé počasí v telefonu a v notebooku a všude je jiné. Takže... No.
1: Tak jak je to ve skutečnosti podle nich?
0: Tisíc prostě počasí a teplot.
1: Tak se na to podíváme, jak to udělali oni.
2: Říkám, co to musí být večer za party, aby se ráno probodil spolu Bocelli, David Guetta. Pernicky s Dudovou, co? To musela být akce teda.
3: To je teda něco, no.
2: Pojďme zpátky k tématu, je to přesně tady, jo. Já mám maximální teploty nastavené tady Českým hydrometeorologickým ústavem 26-29. Honza má na svém telefonu, kolik si říkal, 29-33. A reagoval na Marťas, já tě jenom poprosím, jestli bys mohl tlumočit, co říká jeho.
3: Martin Chlebon píše, dobré ráno, moje aplikace jako vždy neklame, déšť začne za 40 minut. Martina, prosím tě, kde? Na Madagaskaru nebo jako... Já koukám on z okna a nevidím na obloze jediný mráček, který by jako mohl, který by mohl.
2: Podívej se, Martin je tuším a teď doufám, že se neseknu z Polanky nebo
3: tam nějak... Je to synek z Polanky, ne?
2: Je to synek z Polanky a přeci jenom Polanka, to už je tam jako za mostem, ne? Někde, tak možná je
3: tak tam
2: to jiná
3: možná prší,
2: republika.
3: Tak tam možná prší, no to je pravda. Best of Fresh.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Požádat o ruku stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
11: Marek a Michaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Špatná nehoda, opravdu hodně špatná, se stala v Oldřichovicích u Třince, kde dokonce prý z osobáku vyprošťují osobu. Je to tam za takzvaným předškole, to znamená za mateřskou školkou polskou, tak si tam dávejte pozor. A dále taky máme nehodu na ulici Lidická v Klimkovicích, kde jsou dvě havarovaná vozidla, ale prý už se to tam odklízí. Tak tohle to bylo všechno z dopravy. A taky vlastně i z našeho krásného driveu, to znamená z rychlé roty s Honzou a Michailou.
2: Teďka už nás čeká Aleš Bruna a jeho Fresh Mix. Také nezapomeňte, že je středa, to znamená Klacky Kýblu, Dramíky pěkně, Fatální teroristé budou nachystaní po 19. hodině a dneska já vím, že tam je Fantech a Drop Database, tak si to užijte, jo?
1: Přesně no, tak a my zítra zase. Opět od 14. hodiny.
2: Čau,
1: mějte
2: čau.
1: Se fajn.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: Fresh Radio!

0: technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
2: No, super.
0: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
0: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Tak hezkou středu na Freshie in the Mix. V rámci prázdninového letního módu si dáme dneska Fresh Party House Mix číslo 2. Komplet. Tady hoďku a něco staré muziky, staré dobré taneční muziky napříč žánry a napříč roky. Tak hezký poslech.
1: Fresh Radio.
0: Písnička vyšla v listopadu roku 2000, tedy přelom tisíciletí, slavní Daft Punk. One More Time.
2: Buď fresh.
3: Fresh.

originál 1985, Dare Me, Pointer Sisters, a takhle to udělal jako Stupid Disco Junior Jack 2004, a vy jste na Fresh in the Mix, jedeme staré taneční vecky.

0: Rádio Ostrava 886 a 136 FM, Třinec 106.5 FM.
1: A taky aplikace a taky DA+ ve Fresh.

loni se tady na bících objevil Mark Kinch, ten MK, který remixoval tuhletu 90-kovou záležitost Push the Feeling On, Night Cross, další taneční klasika na Freshie.

Samozřejmě playlist tohoto Fresh Party House Mixu s pořadovým číslem 2 najdete na mém Facebooku, je tam i odkaz ke znovu poslechu či ke stažení vašeho mobilního zařízení. Jako vždy.

Nejdříve v roce 2013 to vyšlo jako originál instrumentál verze Gecko. Holandský DJ Oliver Heldens a Future Housing, jak se patří. A pozor, o rok později naspívala Becky Hill a udělala z toho mezinárodní taneční věcku. A vy jste na Freshie in the Mix.

0: italského Junior Jacka už jsme tady dneska jednou měli. Tady je co by Room 5. Ale hlavně Oliver Cheaton, ten naspíval, kde se dám na tuhletu věc. Get Down Saturday Night 1983 originál, tohleto je verze roku 2003. Make love and listen to the music.
1: Fresh Mix a Aleš

zde na Fresh The Mix, jíždíme staré pecky. Fresh Party House číslo 2. Playlist můj Facebook. Bringing back to basic. The Shapeshifters. Nejdříve vyšlo jako instrumentálka, pak se přidal vokálek 2005, kdybyste náhodou chtěli vědět.

Finally, I Met You. Kings of Tomorrow, Sandy Rivera. Finally. 2000, přelom tisíciletí. Tam asi vznikly ty nejikoničtější taneční věci, které fungují dodnes.

Není to tak dávno, co se Ron Carroll, tedy je zpěvák, který zpívá tenhle ten track Lucky Star, odebral do hudebního nebe. A pozor, písnička taky vznikla na přelomu tisíciletí, tedy rok 2000. Francouzští super funk a klasika právě s Ronem.

Most Precious Love. Americké duo Blaze 2004. Hlavně to odspívala Barbara Tucker skvělým hlasem, jak ona umí.

Tak za chviličku pokračujeme, dáme třeba Mojo, nebo Tima Bercha, nebo Afromeduzu. Připomínám, posloucháme Fresh Party House Mix číslo 2. Najdete playlista na Facebooku a odkaz ke stažení taky. Za chviličku jsem zpátky in the mix.

0: Letní rande stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Cash Mix s Alešem Brunou. Tak jsem zpátky, se mnou spousta staré, dobré taneční muziky napříč žánry, napříč věkem. Takzvaný Fresh Party House Mix číslo 2. Tady je druhý v pořadí, druhá hodinka v pořadí. A tu druhou půlku startujeme celosvětovým hitem Changes. Francouzské Fallen Wood, tedy duo společně spřažené s australskými Pnau. 2013. Ale hraje se samozřejmě dodnes a funguje dodnes. Tak hezký poslech. A hlavně saxík. Buď fresh.

tahle ten track, tahle ta písnička taky původně vyšla jako instrumentálka Borderline. Britský Michael Gray. Funguje dodnes 2006. Pak se přidal vokálek a ejhle hitík.

1982 originál, tady Chic, Soup for One se jmenovala písnička, kterou tehdy Mojo vysemplovali v rámci Lady Hear Me Tonight. Opět přelom tisíciletí. Písnička, která funguje dodnes a která patří mezi to úplně top taneční muziky, fungující na všechny generace. Tak je kluci nic jiného lepšího neudělali. Ono se to taky těžko překonávalo, že jo? Jo, zkoušeli to, ale...

holandský Olaf Vlasovský několikrát navštívil Ostravu a jeho Waterman 2004. Pak vyšla i zpívaná verze z Mitchie One, ostatně tady máme. Ta vyšla 7 rok později.

švédský tým Berkelia z Avicii. Takhle startoval svoji kariéru. Seek Bromance 2010. Pozor, písnička taky nejdříve vyšla jako instrumentálka. A potom se vytvořil takový speciální mashupek od někud z Itálie, nacpali tam vokálky. A ejhle, byl to průlomový hit, který Avicii mu nastartoval kariéru. Tak, tak, vzpomínáme na Fresh in the Mix. Stará muzika, Fresh Party, House Mix, číslo 2. Playlist, můj Facebook.

1995. Dope Gonzales, tady Buckethead, Bomb. Je to vlastně vysimplovaná kapela Chicago a já písnička Street Player. A navíc to This Sound, Fall Into My Mind, je vlastně špatně odposloucháno z originálu. Tam je to úplně jinak. Prostě se spletli při přepisu. Fresh Mix a Aleš Bůna.

finále Vasilda 1999. I když pozor, úspěšné to bylo až na přelomu tisíciletí. Zase. Afro Medusa. Britský hudební projekt, který

připomínám playlist můj Facebook Fresh Party House Mix číslo 2. Zítra taky budeme hodně vzpomínat, dáme si party hity, ne taneční hity, no vlastně taky taneční hity, ale více party. A za chviličku pokračujeme, in the mix, jsme fresh.

0: tam budem, kdy už tam budem, kdy už tam budem.
1: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
2: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
0: Kde?
5: Tamhle!
0: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
0: On chodí!
6: On je živý!
4: Hoši! Velké řeše s prulískami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
8: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
9: No, super.
10: Co no, super?
9: Ta rýha tady na nárazníku.
11: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
10: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
12: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
13: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: Tak, pokračujeme mixování. Jdeme do aktuální muziky, dáme si aktuální hity in the mix. Felix the House, Cat, taky Fatboy Slim, Funk Drunk, máme slušně našlápnuto. Jste na Freshi in the mix.
1: Fresh Radio.

0: Mr. Axwell s Bonem. Tuhle tu písničku znáte z našeho denního playlistu. Whatever turns you on.
1: Fresh Mix s Alešem.

Bylo by jasný hned, jak vyšla, že se si budeme potkávat celé léto. Joel Corey, Whisper. Geniální věc. Velice chytlá a hlavně zní staře, povědomě.

Při středě máme slušně našlápnuto na Fresh Intermix, tancujeme. On tonight. Silver Bumper.

0: No a když už jsme v tom tanečním rytmu, tanečním tempu, tak to dotancujeme dneska až do konce. Za chviličku předělovíme Gamixík, ale dáme si takové to taneční country. Takové to hodně in, které vlastně začal Avicii. Tak je tam hodně Aviciiho bude, ale samozřejmě nejenom on. Za chviličku jsem zpátky in the mix.
1: Fresh Radio.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

Tady se dokonce Samfeld pozval Aloe Blacka. Ten tracky Avicii mu zpíval. Tohle to hraje mu nás na Freshie. Hey, son. Nebo hey, brother. Aha.

a po Hey Son, Hey Brother, Avicii. Přidám ještě od něho The Nights, Country Dance na Fresh in the Mix. Teď o víkendu jsem ještě pořád s kolegy na Ibize, ale v úterý zase po 17. In the Mix. Čus!

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Víkend na chatě, stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
9: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: that has suffered persistent persecution here since the end of the war.
1: Allegretto,
2: Furioso,
1: F-Moll.
3: Oh shit!
4: Červenec 2026 a to znamená jediné. Středeční Fatal Terror Show je opět tady.
5: Ano, a tentokrát jsme tady opravdu živí, zdraví a ne jen ze záznamu.
4: Za mikrofonem studia Fresh Radio vás vítám já, Drop Database, no a spolu se mnou tady je samozřejmě i Fantech. Rád tě vidím, člověče.
5: Nazdar.
4: No tak co?
5: Co nás dneska čeká, Máro?
4: No, budeme tady dneska krásné 2 hodinky. Řekneme si nějaké novinky ze světa okolí.
5: No, uděláme si celkem slušný výlet do historie.
4: No, na konci vám zahrajeme setík.
5: A samozřejmě vám pustíme nálož novinek. No a my rovnou začínáme tou první. Tahle vyšla v rámci kompilace Forza Horizon 6 na Hospital Records.
4: Oh.
5: Takže myslím si, že to je příjemný start dnešní Fatal Terror Show. A no, pojďme si to pustit a já vám k tomu řeknu pak víc.

0: No já musím říct, je dobré být zpátky.
1: Ano.
0: Přijde mi, že jsem tě neviděl věčnost a přitom se každý den vidíme v kanclu.
1: Je to tak, je to tak.
0: Ale tady už to byl nějaký pátek, my jsme naposledy vysílali 3. června.
1: Je to dlouhá doba.
0: Měli jsme potom nějaké produkční pauzy.
1: Dá se říci, že nám do toho vlezla práce.
0: No, dělali jsme taky nejmenovaný festival.
1: Tak.
0: Dva.
1: Aha. Tak. A to by asi stačilo jako omluva, ne?
0: Je to tak. Každopádně tohle byl Hugh Hardy Challenger z tedy nové kompilace Forza Horizon 6. Mm-hmm. A my si samozřejmě ještě něco pustíme, ale ty tady máš něco dalšího.
1: Ano, švýcarské duo QZB znovu potvrzují svou výjimečnou formu.
0: Ne.
1: Jo, je to tak. Track s názvem Into the Dark vydávají v kolaboraci s britskou zpěvačkou Solach, kde jinde než na Critical Music. No, pojďme rovnou na to. QZB and Solach, Into the Dark.

0: příjemná to věc, co?
1: Velice, velice příjemná, jenom sednout do auta a odjet.
0: Ano.
1: Podlot. Každopádně posloucháte Fatal Terror Show dnes s Fantekem a Drop Databasem. Obdrželi jsme pěkné zprávy na Instagramu, děkujeme a zdravíme posluchače do Norska a do Polska.
0: Zdravíme.
1: Zdravíme a děkujeme, že nás posloucháte.
0: My jsme takový international, Adriš.
1: Ty brďo, úplně mezi národní.
0: Meziplanetární.
1: Meziplanetární začínáme být a mi se to líbí. Ale co se vám bude líbit je tahle ta další novinka. Novozelandský producent A Street totiž představuje svůj nový single Eternity, který vychází na nizozemském labelu High Team Music. A pokud jste si A Street ještě nezapsali do hledáčku, tak myslím si, že tenhle track je skvělým důvodem. Nebudu to zdržovat, tohle je A Street Eternity.

0: Tak co na to, Máro, říkáš?
1: Je to super.
0: Je to fajné.
1: Jo, jako positive vibe, takový pěkný. Super.
0: Já si myslím, že nevím, jestli jsem slyšel takový track jako po dlouhé době. Je to pro mě fakt taková jako čerstvá novinka.
1: Dáš ho do své selekce?
0: No tak si to si píš. Počkej, už ho dávám do kapsy. Je tam.
1: No jo, co to slyším tady? Ale
0: co to slyší o komem mudravé?
1: Dámy a pánové, další novinkou je Waze a Wings Yellow Jacket. Tito nizozemský producent Waze a rakouský Wings, tito dva producenti spojili síly. No a výsledkem je takový pěkný track s názvem Yellow Jacket.
0: Žlutá bunda,
1: fajnová. Track vyšel na label Overview Music jako součást If Only EP. No a my jdeme rovnou na tu žlutou bundu, Yellow Jacket.
0: Yes.

0: Waze and Wings, Yellow Jacket na Fresh Radio.
1: Počkej.
0: Já jsem to tak dobře uvedl, jo, a ty mi to tak zkazí, jo.
1: Promiň, ale na mě ten drop úplně, na mě jsem dal bundu, hej.
0: Tvoji žlutou
1: jacketku. Jsem ztratil žlutou
0: bundu. No jo, dobrý tračík, že? Výborné.
1: Tak jako overview music, Waze a Wings.
0: Nikdy nesklamá.
1: Záruka kvality, ale kamaráde, toto přijde taky záruka kvality. Jako já jsem říkal, že si z Forza Horizon 6 kompilačky ještě něco pustíme. Vyšlo na ní totiž úctíhodných 24 tracků od producentů jako Hoax, Logistics, Tantron, Fred V, Urbando a mnoho dalších. Hmm. Pro mě bylo velice obtížné si vybrat, mě tam trošku jako, tak jako vykukoval ten Fred V, ale vybral jsem si tohle, protože originálně vždycky vystřelil z papučí a tady ten remix mě, kamaráde, doslova vystřelil z trenek.
0: Máme tady alibi.
1: Je to tak? SPY, Rock the House, Alibi Remix. To, co si teď dáme, a držte si trenky.
0: Let's go.

0: Tak. Tak co, zůstaly ti trenky?
1: Počkej, podívám se. Výborný track. Já jsem teda ještě neměl tu čest se kouknout na celou tu kompilaci, ale teďka si mi dal dobrý input.
0: Synku, vřele ti to doporučuju a doporučuji to i našim posluchačům, kteří poslouchají Fatal Terror Show.
1: Ano.
0: Na Fresh Radio.
1: Ano. A pozor, ding, ding, ding, ding, zprávy ze světa a okolí jsou tady.
0: Ding, ding, ding, ding. My se v těch našich oznamovačkách začínáme velice, velice
1: ano,
0: zlepšovat.
1: Ano, ano, ano.
0: No tak povídej, co nového, co se děje?
1: Tak začni ty třeba, ne?
0: Tak ne.
1: Nebo tak...
0: Tak dobře. Dobře, beru si to na sebe.
1: Tak já teda?
0: Ne, dívej. Pozadí nám hraje celkem moc pěkný track, High Contrast Music is Everything, Paula Bryson Music a no obecně mi to tak jako hezky nahrává do karet, protože v podstatě Liquid Drum & Bass je znovu na vzestupu. Po několika letech dominance vlastně Jump Upu, že jo, tvrdšího Dance Floor Soundu je zase znát ten návrat toho melodičtějšího zvuku a velkou pozornost sklízí od jmen jako zmínění Paula & Bryson, kteří nám teďkom hrajou, Technimatic, Hugh Hardy, Makoto a nebo Command Strange. A je dobré si všimnout, že stále více festivalů zařazuje vlastně samostatné nejenom jako Liquid Stage, ale i ty umělce. A můžu vzít jako za příklad i vlastně Beats for Love, kde se poslední dva roky snažím tahat velice jako zajímavá jména, i tak neokoukaná, ale víc do toho Liquidu, Deepu, že prostě a jako tohle. A za mě je to nebo jsem za to moc rád, protože vlastně na Liquidu jsem taky jako nebo ujíždím, že? Jsi na něm? Znáš mě?
1: Tak
0: jsem takový likvidář.
1: Jsem tam si ujedeš.
0: Jsem tam si ujedu, přesně tak. A dobré zmínit, Command Strange dokonce založil svůj vlastní label, takže vem si, že tenhle člověk je taky na scéně. Ty brjo, dobrých.
1: No už to bude nějaký pátek.
0: Já si myslím, že to bude pátek, jako bych možná typoval možná i 20 let, nebo nějak tak, jako nechci říkat nahlas, neřeknu nějakou blbost,
1: to
0: ale
1: to
0: fakt
1: bude
0: je to
1: do
0: dlouho.
1: Zpátku.
0: Jo, je to tak a teď si založil vlastní label, což je teďkom tež dost populární, independent labely, vlastně vydávat si hudbu, co máš rád, takže jo, za mě big up.
1: No, dobře, děkuju. Já tady mám takovou hezkou zprávičku, že Drum & Bass obecně letos potvrzuje, že už dávno není jen hudbou specializovanou jako těch, na těch klubech a festivalech, jako takových.
0: Specifických, jak je Lear a
1: podobně. A takhle. Stále častěji se objevuje na největších světových akcích, na Tomorrowlandu letos zazářili Chicken Status nebo Sub Focus. Španělský Dream Beach připravil celý takeover Drum & Bass All Stars a americká Coachella zařadila projekt Worship. Je to, panečku, zajímavá věc, ovšem.
0: Noho, tak jako Worship jak Worship, Coachella, ale jako big up, protože já Coachellu znám jenom jako že tam hrajou velké kapely, já nevím, 21 Pilots třeba, bo znám několik jako jejich live koncertů stamať, nevím, jestli tam byli Gorillaz a takhle, takže
1: no, jako velké jména, teďka vím, že na Coachella byl, jestli se nepletu, nový projekt od Nine Inch Nails a vlastně... Boys Noise, což udělali teďka jenom pro tento projekt, pro Coachellu, myslím dva týdny v kuse to bylo, teda jako jeden týden a druhý týden, dva víkendy. No a prostě to jsou jako obrovské jako věci. Myslím si, že zrovna jako, když porovnám to, jak velké kapely třeba na Coachelle vystupují a teďka tam zařadíš prostě projekt jako Worship, tak si asi říkáš, že už je to jako fakt velký, no.
0: No už se to v dobrém slova smyslu vymyká se to kontrole, dřív Drum & Bass šílený underground, že jo, právě v té Anglii zmiňované a teď tady svatá anglická čtveřice se vydává na Coachellu, takže jo, jako jo, je to tak, Drum & Bass začíná být větší a větší. No, samozřejmě, když jsme se bavili o festivalech, tak dobře víme, že nám proběhlo Beats for Love, my jsme na něm strávili úctihodných několik hodin a zatím z feedbacku jsme moc šťastní, že se vám líbil letošní ročník napříč vším, takže
1: ano.
0: My samozřejmě nemáme dost, že jo? A tak z Beats for Love vám letos vlastně 4. a 5. prosince vezeme pořádný zimní nášup. A Ostraváci, jestli nás posloucháte, což asi určitě ano. Pokud rádi cestujete a poznáváte nové krásy světa a Evropy, tak zbystřete, protože...
1: Co jsi to připravil, sakra?
0: Tak zbystřete, má rozbystři, protože Beats for Love Winter představí v Brně našla bunny line-up v čele s drumbassovými umělci jako Sub Focus, AMC, Black Sun Empire nebo Paula Bryson, Artino a Netty Lou. Samozřejmě je tam mnoho dalších, skvělý support, je tam druhá stage, na které prostě je další hudba, ale ten drumbass je silný. Takže
1: děcka, nepojedeme do Německa, ale do Brna. Jo. Je to tak.
0: Pokud si chcete udělat výlet, tak 4. a 5. prosince si udělejte výlet do Brna, my tam budeme, bude to super a vstupenky jsou už v předprodeji na winter.b4l.cz.
1: No dobře, no a poslední velkou, ale opravdu dobrou zprávou je, že začíná Let It Roll. A to je velká věc
0: pro svátek.
1: Svátek drum and bassu a zvlášť pro nás na Fatal Terror Show, protože poněvadž jelikož krom, jestli to říkám správně, krom Abelin a
0: Elviska
1: a Femfink, jakoby jo, no, on tam bude s náma, ale nebude hrát, tak tam hrajeme vlastně všichni. Takže abychom si to řekli, jak to přesně. Beatka už vlastně dneska, pokud nás poslouchá, což asi úplně ta už tam jezdí někde na vůzku.
0: Ta už sklada kerinky.
1: Takže Beatka, já, Drop Database, Madface, No Money, s Vantekem, krásný back-to-back set, closing set vlastně, sobotní noci. Kompletní timetable najdete na jejich webu samozřejmě, no a...
0: No, naplánujte si ty kalendáře, jo, a vidíme se v mostě... Mostu?
1: Mostu. No prostě na Liru.
0: Na Liru. Vidíme se na Liru.
1: Tak jo, ding, ding, ding, tohle byly zprávy ze světa okolí a my se vám brzy zase ozvem.
0: Ano, ano, protože slyším takové tikání, šedivými vlasy a blíží se nám historické okénko, takže za chvíli jsme zpátky.
1: Oh yeah.

0: No, tak tohle byl Krakota.
1: Xylo.
2: Xylo.
1: A my jsme zpět, protože tik tak, historické okénko je tady. A já ti to řeknu na rovinu vzhledem k Ledit Rollu, kterou jsme se bavili. Jsem si dovolil vytáhnout tenhle historický kousek, který má na svědomí LTJ Bukem. Ten bude shodou okolností hrát v sobotu na Soundgarden Stage, kterou právě se Sifonem budeme zavírat. No, myslím si, že znalci už slyší parádní intro. Ten legendární kousek z roku 1993 s názvem Atlantis vyšel na Good Looking Records. A v roce 2013 dostal update, o který se postarali SPY a Marky. No, a já jsem si právě připravil ten update, protože co si budeme originálně, tak trošku pomalejší. A tak ať pokračujeme v tom našem drum-bassovém rytmu, pojďme si to vychutnat.
0: Tohle je historické okénko.
1: Yeah.

0: Yo, Batman.
1: Party.
0: Charge.
2: In a party.
1: No jo, no.
2: A my pokračujeme dál z naší party, posloucháte Fatal Terror Show na Fresh Radio dnes s Drop Dead Abasem a Fantekem. A Mára tady pro vás má něco
1: na srdíčku.
2: Něco na srdíčku.
1: Mr. Mnoha Temp N, vy si po svých nedávných a velmi oceňovaných výletech do světa dubstepu dává pauzičku a vrací se zpět k čemu? K Drop Dead Abasu.
2: Hurá!
1: Energetický roller, nebo po česky roller, s výraznými basami a čistým mixdownem, tak by se dal jednou větou popsat track s názvem Boss Fight. Tak jdeme na to. Envy, Boss Fight.
2: Let's go.

0: tady máme příjemný návrat do starých...
1: Kelixe NTBho, že?
0: Do starých Ledit rolů, openingu. Jo, příjemná nostalgie.
1: Jo, jo, jo. Já si dokonce vzpomínám, že jeden ze setů už teda od Kelixe jenom, tak pár let zpátky na Ledit rolu byl jako za mě úplně totální odlot. Jako nevím, čím to bylo, jestli tou dobrou atmoškou, nebo prostě jako už... Tak jakože to bylo hezky nad ránem, už jsme měli každý to svoje, ale prostě ty prďo, to bylo jako fakt super. A bylo to právě na podobné stage, na které budeš hrát tento rok.
0: Okay.
1: Na tom East Garden to tenkrát bylo, teď je to Soundgarden, myslím.
0: No tak to se těším. Mm-hmm. Já si myslím, že to je i tím, že on vlastně už jsou separe, že oba dva. A může víc pracovat na tom svém soundu, víc ho baví hrát prostě svoje věci, takže jo, já si myslím, že to je taková příjemná změna. Mm-hmm. Každopádně, my tady máme další novinku a samozřejmě se nejedná o nikoho jiného, než o High Contrasta. Jednu z největších osobností je Liquid Drum & Bassu a High Contrast se hlásí zpět s novým singlem Around Me, na kterém spolupracoval se zpěvačkou Dawn Joseph. Tak pojďme si to pustit. High

0: Tak a jsme zpátky.
1: No pokračujeme pěknýma zpívankama.
0: Velkým tempu.
1: Nejenom když se ještě vrátím k High Contrastovi a obecně hospitálu, oni slavíte těch 30 let a mi prostě přijde, že s tou oslavou vychází takové bangry.
0: Je to prostě nadčasové, já to říkám pořád. Ale pozor, co taky je nadčasové? Že tahle rakouská trojice Cam & Crooked spolu s Matthewsem a zpěvákem Joe Killingtonem přichází s novinkou Redemption. Tento emotivní drum and bass se filmovou atmosférou a silným vokálem a precizním sound designem, který je pro ně vlastně tak typický, až to není možný.
1: Ne, to není možné.
0: Dámy a pánové, tohle je Redemption. Jdeme na to.

0: novinky.
1: Tak tenhle track bych zhodnotil jako hudební kumšt.
2: No fakt, jak teda padlo slovo kumšt, jako by se to líbí, jenom úplně jsem nečekal,
1: ne.
2: Klenot, nebo jako, já nevím, bomboklad, nebo...
1: Já nevím, to tak někdy přijde prostě.
2: No masakr, že?
1: Ne, hrozně se mi líbí kompozičně, jako sound design úplně.
2: No. Je to, ne, jako za mě klobouk dolů, Paula Bryson. My se každopádně hlásíme s poslední novinkou, kterou má na starost Molecular. Track Rukus vyšel na breakově labelu Symmetry Recordings. No, nebudu to dál zdržovat, pojďme na to.

0: My jsme se pomalu přesunuli. No, pomalu už ne, ale už nějakou čtvrt hodinku jsme ve druhé hodince naší Fatal Terror Show. Děkujeme všem posluchačům, co nás poslouchají, a zdravíme Lukáše do Náchoda. Děkujeme za zprávu, moc nás tady ve studiu potěšila. Já bych ještě předtím, než můj milý kolega, který tady za mnou skáče za mixem, se chystá na setík, vás pozval k nám do Frýdku Místku na Novou Osmičku, kde 12. srpna, je to středa, proběhne Fatal Terror Show live od 17. hodiny do 10. Dám si takovou day party s tím, že od 7. do 9. jak jste zvyklí, bude live show. No a Mareček na mě ukazuje, že je ready, tak já doufám, že jste taky ready, a jdeme na live set.
1: Don't fuck up the bass, fam. Yeah?

Nutno říct, že můj milý kolega začal celkem zostra, že jsem tady s tím vůbec nepočítal, ale je to tak, jedeme live ze studia. Já ještě jenom chci připomenout naší Fatal Terror Show live na Nové Osmičce ve Frýdku Místku 12. srpna. Vstup je zdarma, přijďte se podívat, vyrostlo tam nové moc hezké kulturní centrum. Bude tam značná část z nás, neslibuju, že všichni, protože sehnat nás všechny dohromady je velice, velice náročný úkol. Takže, jdeme na to, my se prostřídáme, budeme vás ještě do 9. hodiny bavit a taky jsem chtěl zmínit, že pokud nás ještě nesledujete, tak budeme rádi za váš follow na Instagramu Fatal Terror Show, kde nás můžete sledovat, nebo klidně na našich DJských profilek Fantek a Drop Database. A já už vás nebudu dále rušit. Tohle je Drop Database a Fantek in the Mix z Fresh Radia. DJ.

0: Dámy a pánové,
1: jsme na konci.
0: Jsme na konci.
1: Je to tak,
0: blíží se 9. hodina, což znamená jediné. Fatal Terror Show se pro dnešek s vámi bohužel loučí.
1: Je to tak, my jsme si to moc užili. Doufáme, že jste si to užili i vy.
0: Ano, já si to užil, jak si to užili ostatní, to
1: se nedozvíme, ale věříme, že to bude, že jste si to užili. Dneska byl úžasný feedback, ještě jednou moc děkujeme. Já jsem Fantek.
0: Já jsem Mára Drop Database.
1: A my jsme Fatal Terror Show. Oh, a vidíme se, slyšíme se až, no, my se vrátíme nějak z toho Lady Drolu a poskládáme se, já vůbec nevím, kdo tu má být.
0: Já vůbec nevím.
1: Takže to zase bude taková halabala, ale bude to super. Takže sledujte nás na Instagramu Fatal Terror Show. My se loučíme.
0: Mějte se nám hezky a opatrujte se.
1: Večer. Čau.
0: Čau.

Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskidek.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Letní rande, stylově.
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v České.

jste se dočkali po dlouhých 2 letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
7: A dívejte, tam je ten velký!
8: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Kdy už tam budem.
2: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
3: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

Mám fucking PDF, single action flow, ty si tereš fucking Bůh, víš, že nikdy nechci střílet, ti seš truth fucking. Plamen z mých úst šlehá jako tvoje hole, fucking blue blood in my veins, king, my drum hood.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

God is a DJ.

0: požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: My Day slaví 11 let. Děkujeme, že jste u toho s námi. V rámci festivalu na vás čeká legendární překážkový závod, sportovní veletrh, sněhová show, plno luxusního jídla a skvělá večerní party. Vemte děti, partu, rodiče a přijeďte si vyzkoušet třeba biatlonový závod na lyžích i v létě. Uvidíme se na My Day 8. srpna ve Vendrini.
1: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: My už tam budem.
3: Za chvíli tam budem a bude to stát za to.
4: Příměstské tábory v Umparku Ostrava jsou zpátky. Pro nejmenší děti od 4 do 6 let i pro školáky od 6 do 12 let. Každý den parkour, trampolíny, sport, hry, výlety, noví kamarádi a spousta zážitků. S obědem, svačinkou i pitným režimem. Rezervuj poslední volné termíny a zařiď dětem nejlepší prázdninový zážitek od umpark.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz